Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Zpěvačka Sandra a Hiroshima krátce před 6 hodinou na Signál Rádiu. Už máme připravené první dnešní zprávy. Po nich zaspívají Los Lobos, Michael Jackson nebo CC Catch. Těšte se na to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D1 na 127. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo se také na D7 na 7. kilometru na Prahu. Tady se dá projet s opatrností. A nehoda kamionu částečně blokuje ulici Kbelskou v Praze ve směru na centrum. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 1. července, středa, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Navrhovaný růst rodičovské od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Opoziční poslanci nabídli ve včerejším druhém čtení několik možností zavedení valorizace příspěvku. O podobě předlohy bude dolní komora hlasovat nejdřív příští týden. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili včera večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších 5 nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taktéž do nemocnice. Dnešek je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražští hasiči vyjeli včera kolem 7. večerní k požáru skladu s oblečením v Pramené ulici na pomezí Písnice a Kunratic na kraji metropole. Poté, co dorazili na místo, požádali o pomoc posily. Oheň během chvíle zasáhl asi polovinu haly. Po 21. hodině hasiči oznámili, že se oheň už dál nešíří a snížili stupeň poplachu z 3. zpátky na 2.
0: Sport.
1: Fotbalista Antonín Kinský se v Tottenhamu dočkal nové smlouvy. Podrobnosti má sporták Petr Plintovič.
2: Brankář Antonín Kinský podepsal v Tottenhamu novou víceletou smlouvu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. V Tottenhamu očekávají, že v létě odejde Ital Vicario. V tom případě by měl být Kinský jedničkou kohoutů. Záda mu bude krýt Slovák Martin Důbravka.
3: Teplo po celý rok s bílinským uhlím od Linharta z Mělnického v Telna. Dopravíme, uklidíme. www.uhlilinhart.cz
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na východě zpočátku i polojasno. Především v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, a to i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin a na Signál Rádiu začíná nejenom dnešní ranní vysílání, ale začíná také z brusu nový měsíc. Už je tady červenec a tím také začíná druhá polovina letošního roku. Ze studia vás všichni zdraví Jirka Svoboda, nesu opět celou řadu aktualita, zajímavostí a samozřejmě i pořádnou porci hitu 80. Za chvíli mrkneme do kalendáře a probereme aktuální počasí. Tak dobré ráno a hezký začátek nového dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Vstáváte se Signál rádiem.
1: Why it's greased lightning?

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem. Dnes je středa 1. července a tak slaví svátek Jaroslava. Toto jméno má u nás přes 84 tisíc nositelek. Narozeniny by měl francouzský vynálezce a letecký konstruktér Louis Blériot. 65 let by se dožila princezna Diana. A k narozeninovým oslavencům patří například herečka Liv Tyler, zpěvačka Debbie Harry ze skupiny Blondie a svíčky na dortu sfoukne také MMA bojovník Carlos Vémola, herec Martin Písařík anebo moderátorka a právnička Daniela Drtinová. Přejeme všechno nejlepší. No a dnes můžeme oslavit také Světový den architektury, Mezinárodní den reggae, Mezinárodní den kuřecích křidélek anebo Den ranních ptáčat. Tak ať se vám se Signál rádiem dobře vstává a příjemně zahajuje nové ráno.
1: Signál rádio.

0: Přeju vám klidný začátek nového dne se Signál rádiem. To dnešní ráno je v Česku většinou oblačné a zatažené. Od jeho západu postupují přes naše území srážky a místy i silné bouřky. Teploty jsou poměrně vysoké, měříme mezi 17 a 21 stupni. Například Liberec a Karlovy Vary jsou aktuálně na 18 stupních, Plzeň a Pardubice měří 19 a na 20 stupních začíná den v Praze, Brně nebo Jihlavě. Dnes bude oblačno až zataženo, na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které mohou být místy i silné, nejsou vyloučené kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách dnes naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být až 31. Tak hezký den.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je 80kové léto na Signál.

0: Dobré ráno, jste se Signál rádiem. Před 6:30 dorazí Jirka Korn a bude zpívat Té, co snídá. A já vám mezi tím prozradím, jaké události přinese první den nového měsíce.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Osoby samostatně výdělečně činné se ode dneška dočkají snížení minimálních záloh. Státní kasu to letos vyjde na 4 miliardy korun. Podnikatelé a živnostníci budou muset o přeplatek požádat, nedostanou ho automaticky. Ode dneška budou všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur přicházející do Evropské unie z jiných zemí podléhat jednotnému clu ve výši 3 eur, tedy asi 75 korun. Některé banky ode dneška zvýší úrok na svých spořících účtech, reagují tak na zvýšené úrokové sazby Českou národní bankou. Dopravu na Boleslavské třídě v Nymburce ode dneška na několik měsíců zkomplikuje stavba kruhového objezdu, který nahradí křižovatku s ulicí Za Žoskou. Auta budou jezdit kyvadlově v jednom pruhu. Dnes má začít v Česku fungovat centrální evidence psů, jediný oficiální registr podle veterinárního zákona. Někteří majitelé ale psy registrovali na webech soukromých databází, třeba i s matoucím názvem, a mylně se domnívají, že zákonnou povinnost splnili. V Praze dnes vstoupí v platnost vyhláška, která zakazuje používání pyrotechniky v mnoha městských částech. A dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Vršovice u Loun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Než bude pokračovat 80. léto Signál Rádia další skvělou hudbou, tak míříme na silnice. Pozor, dejte na dálnici D10 na 63. kilometru ve směru na Prahu, skončilo po nehodě vozidlo v levém jízdním pruhu. D10 ještě jednou, tentokrát na 41. kilometru ve směru na Turnov, auto tady skončilo ve svodidlech. Zdrží vás nehoda na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu. Dálnice D4 na 14. kilometru ve směru na Prahu, tady opatrně, vozidlo skončilo po nehodě mimo komunikaci a nehoda kamionu částečně blokuje ulici Kbelskou v Praze ve směru na centrum. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední

Dobré ráno, na Signál Rádu nám právě dospívali Talking Heads. Do 7 hodiny si ještě povíme, čím je výjimečný měsíc červenec a taky probereme pár zajímavých témat ze zpravodajských webů. A zpívat nám k tomu budou mimo jiné například George Michael nebo kapela Blondie. Tak krásné ráno a hezký začátek nového měsíce.

0: Do nového dne vstupujete se Signa rádiem. Dnešní ráno je v Česku většinou oblačné až zatažené. Od jeho západu postupují přes naše území srážky a místy i silné bouřky a teploty jsou poměrně vysoké. Měříme mezi 17 a 21 stupni. Například Liberec a Karlovy Vary jsou aktuálně na 18 stupních, Plzeň a Pardubice měří 19 a na 20 stupních začíná den v Praze, Brně nebo Jihlavě. Dnes bude přes den oblačno až zataženo, na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které mohou být místy i silné a nejsou vyloučené kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách dnes naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být ještě až 31 stupňů Celsia. Tak vám přeju klidný a úspěšný den.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě dospíval George Michael a už se tady chystají Blondie nebo OMD, ale pojďme ještě zjistit, o čem dnes ráno píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Záchranáři na Jindřichohradecku večer ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších 5 nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taktéž do nemocnice. Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily rekordní hodnoty. Celosvětová průměrná teplota mořské hladiny dosáhla rekordní výše 21 stupňů Celsia, čímž překonala rekordy z let 2023 a 2024, a to o desetinu stupně. Očekává se, že tento rekord bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, také na globální klima, tak i na mořské ekosystémy. Film o králi popu Michael Jacksonovi se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob. V přepočtu už vydělal po celém světě téměř 21 miliard korun. Film končí během zpěvákovy vrcholné éry na sklonku 80. let. Tvůrci nedávno oznámili, že snímek bude mít pokračování. A do druhého kola tenisového Wimbledonu včera večer postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolina Plíšková.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes nám začal červenec, tedy 7. měsíc roku. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak ke svému názvu přišel? Červenec je měsíc, kdy začíná dozrávat první ovoce, které má často červenou barvu. Zajímavostí je, že tento měsíc začíná stejným dnem v týdnu jako duben a během července se slunce pohybuje ze souhvězdí blíženců do souhvězdí raka. Musíme mít na paměti, že v tomto měsíci už se ukrajuje den,

0: Takovou malou procházkou po Mléčné dráze se skupinou OMD jsme došli skoro k 7 hodině a dokráčela do studia i Lucka Sinková. Krásné ráno ti přeju.
1: Bohužel ne po Mléčné dráze, taky bych se ráda prošla. Hezký den všem.
0: Ano, tak prošla se s deštěm trošku, konečně nám sprchlo, začíná se ochlazovat.
1: Jo. No já naopak cítila teda dusno, musím říct. No, přemýšlela jsem, jestli mám si vzít i sako a říkám ne, to stačí krátký rukáv, je tam fakt teplo.
0: Jo, já spíš doporučím deštník. Já tady mám zrovna otevřenou mapu s radarovými odrazy. Tak velmi hustě prší na až blíží se to ke Karlovým Varům, hodně prší v Libereckém kraji, něco v Olomouckém kraji. Zbytek republiky je zatím bez srážek, ale měly by se ty srážky objevovat v průběhu celého dne. Tak na to buďte, přátelé, připravení.
1: Tak na Karlovarsku zmoknul i ten červený tébek, že jo, který tam chystají.
0: Jo,
1: pro
0: ty je to tak.
1: Známé hvězdy, které dorazí
0: je to
1: v pátek.
0: Tak, budu ho muset vysušit. A co máš ty ve zprávách?
1: Tak majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Už jsme to samozřejmě říkali několikrát, připravovali jsme vás na to. Tak teď nastal ten den. No a od dneška musí taky některé dodávky mít tachografy, kterých se to týká, to si povíme.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Genesis, ABBA nebo skupina Bengals.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobně auto narazilo do stromu na silnici 275 v obci Brodce na Mladoboleslavsku. D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov, tady auto skončilo ve svodidlech. Zdrží vás nehoda na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu a dálnice D4 na 14. kilometru ve směru na Prahu. Tady opatrně, protože vozidlo po nehodě skončilo mimo komunikaci. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 7 hodin ráno, hezký první červencový den přeje Lucie Jasinková. Prezident Petr Pavel se domnívá, že mu vláda Andreje Babiše nadále brání vykonávat jeho povinnosti na summitu NATO a porušuje tak nařízení ústavního soudu. Babišův kabinet ho totiž nejmenoval do čela delegace a nechce mu umožnit ani účast na dvou největších událostech summitu. Ústavní právník Jan Kysela se domnívá, že vláda tím porušuje smysl předběžného opatření a měla by se držet zavedených zvyklostí. Podle jiného odborníka na ústavní právo Václava Pavlíčka se prezident domáhal pouze účasti a vláda tak nařízení vyhověla. Dodejme, že poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Včerejší podvečer i noc přinesly jihu Moravy tolik potřebné srážky, ale bohužel i silné bouřky. Zejména z okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Do akce museli hasiči, kteří odstraňovali i popadané stromy a čerpali vodu. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději však při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek. A ode dneška také platí, že musí být dodávky, které přepravují zboží přes hranice nebo zajišťují vnitrostátní přepravu pro zahraniční firmy, vybaveny tachografy.
0: Co se děje v regionu?
2: Volnější kapacity hlásí strážníci městské policie na Praze 9. V červenci a srpnu nemusí dohlížet na okolí škol a proto se více zaměří na místa, na která si obyvatelé v průběhu roku stěžují. Jde například o náměstí OSN, park Podviní, okolí Hořejšího rybníka anebo o výstupy a okolí stanice metra Prosek. Společně se strážníky budou hlídkovat také asistenti prevence kriminality. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začátek zápasu úvodního kola vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem byl v hlavním městě Mexika kvůli silné bouřce a dešti o hodinu odložen. Fanoušci zůstali na tribunách aztéckého stadionu v pláštěnkách a čekali na start utkání. Nakonec se ho dočkali stejně jako samotného zápasu. A fotbalisté Mexika následně porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, na východě zpočátku i polojasno. Především v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky a to i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat a na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď hudba 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 7 hodin, je tady středa 1. července a tak svátek slaví Jaroslavy. Narozeniny by dnes měl francouzský vynálezce a letecký konstruktér Louis Blériot. 65 let by se dnes dožila princezna Diana a k narozeninovým oslavencům patří herečka Liv Taylor, zpěvačka Debbie Harry ze skupiny Blondie a svíčky na dortu svoukne také bojovník MMA Carlos Vémola, herec Martin Písařík nebo moderátorka Daniela Drtinová. Přejeme jen to nejlepší. Buďte s námi dál a dozvíte se, jaká výročí se k dnešnímu datu vztahují. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio. Je 1. července a v roce 2006 to byl den, kdy mohli homosexuální páry v Česku poprvé uzavřít registrované partnerství. Mám tady pro vás i další dnešní výročí. Stroj času už se roztáčí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den začal v roce 2006 v České republice platit silniční zákon s bodovým systémem pro hodnocení dopravních přestupků. V roce 1996 jsme propadli mobilům. Eurotel spustil v Česku první tuzemskou síť mobilních telefonů standardu GSM. V roce 1986 začaly po Praze jezdit nejdelší tramvaje, kloubové tříčlánkové s délkou 30 metrů. V roce 1933 byly zpřístupněny punkevní jeskyně v Moravském Krasu. A v tento den v roce 1842 začaly v pražském Klementinu signalizovat poledne červeným praporkem.
1: Signál Rádio vám přeje dobrý.

0: Klasik na rádu nám dospívali Bengals a dnes doporučím vzít si sebou pro jistotu deštníky. Dnešní ráno je v Česku většinou oblačné až zatažené, od jeho západu postupují přes naše území srážky a místy i silné bouřky a teploty jsou poměrně vysoké, měříme mezi 17 a 21 stupni. Přes den pak bude oblačno až zataženo, na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které mohou být místy i silné a nejsou vyloučené kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách dnes naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být ještě až 31. Tak ať vás dneska nepřekvapí nějaká ta letní bouřka, já vám přeju hezký poslech a příjemnou středu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Středeční ráno míří na Signál Rádio k 7:30, za chvíli zpěvačka Tiffany, ale nejdříve pár událostí, které přinese první červencový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Osoby samostatně výdělečně činné se ode dneška dočkají snížení minimálních záloh. Státní kasu to letos vyjde na 4 miliardy korun. Podnikatelé a živnostníci budou muset o předplatek požádat, nedostanou ho automaticky. Ode dneška budou všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur přicházející do Evropské unie z jiných zemí podléhat jednotné moclu ve výši 3 eur, tedy asi 75 korun. Některé banky ode dneška zvýší úrok na svých spořících účtech, reagují tak na zvýšené úrokové sazby Českou národní bankou. Dopravu na Boleslavské třídě v Nymburce ode dneška na několik měsíců zkomplikuje stavba kruhového objezdu, který nahradí křižovatku s ulicí za Žoskou. Auta budou jezdit kivadlově v jednom pruhu. Dnes má začít v Česku fungovat centrální evidence psů, jediný oficiální registr podle veterinárního zákona. Někteří majitelé ale psy registrovali na webech soukromých databází, třeba i s matoucím názvem, a mylně se domnívají, že zákonnou povinnost splnili. V Praze dnes vstoupí v platnost vyhláška, která zakazuje používání pyrotechniky v mnoha městských částech. A dnes a zítra bude probíhat střelecký výcvik na pěchotní střelnici Vršovice u Loun. Z tohoto důvodu bude uzavřená silnice mezi obcemi Chožov a Nečichy.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: V Česku zapršelo a tak se hned více bourá. Nehoda se stala na silnici 54 u Boršic na Uherskohradišťsku. Bouralo se také na silnici 13 na 75. kilometru na trase Karlovy Vary Liberec. Osobní a nákladní auto jsou sobě na silnici 275 u obce Brodce na Mladoboleslavsku a osobní auto skončilo ve svodidlech na D55 na 3. kilometru ve směru na Olomouc. Jezdíte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Chtěli byste se během letošního roku podívat do některé z jeskyní? Po celém Česku jich je opravdu hodně a my vám nabízíme možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Sami si zvolíte, do které ze 14 jeskyní zajdete a jestli se v ní budete chtít schladit a ukryt před spalujícím sluncem, a nebo ji navštívíte během deštivého dne. Vstupenku můžete získat opět v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji od pondělí do pátku vždy před 8:30. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Já vám držím palce a doporučím také kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: V ranním vysílání Signál rádia nám zpívali Blue System a jedna z červencových pranostik říká: v červenci déšť a bouře, hojnost žita i pšenice. Tak to vypadá, že by mohla být dobrá úroda, protože dnešní ráno je v Česku oblačné až zatažené. Od jeho západu už postupují přes naše území srážky a místy i silné bouřky a měříme mezi 17 a 21 stupni. Přes den pak bude dál oblačno až zataženo, na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které budou místy i silné a nejsou vyloučené ani kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být až 31. Tak si dneska nezapomeňte pro jistotu deštníky a já vám přeju dobré ráno.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Ikona 80. to je zpěvačka Madonna v ranní vysílání Signál rádia. Za chvíli už kapela Queen nebo Pet Shop Boys, ale teď ještě míříme k řece Svitavě na Blanensku. Čeká jí obnova původního řečiště a podpora biodiverzity. Detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Řeka Svitava pod obcí Svitávka na Blanensku projde revitalizací. Povodí Moravy se při ní bude snažit přiblížit původní podobě koryta, kterou měla řeka před 100 lety. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro samovolný vývoj toku a zvýšit odolnost krajiny vůči změnám klimatu. Revitalizace Svitavy se zaměří na úsek o délce 730 metrů, který byl ve 30. letech minulého století napřímen a také opevněn kamennými dlažbami. Současný stav tak neumožňuje přirozenou obnovu toku. Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.

0: Před 8 hodinou na Signál rádu kapela Queen a je čas na dobrou zprávu, která nás dnes zavede do jihomoravské metropole. Včera se jim tam totiž povedl unikátní kousek.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
0: Brněnský dopravní podnik se včera zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejichž nákup dokončil podnik letos zhruba po 4 letech. Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Miroslava Marka z pelhřimovské agentury Dobrý den, která rekordy a kuriozity zaznamenává, ale potěšil nejenom rekord.
2: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc. Ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině. Ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je

0: Skupina Pet Shop Boys nás na Signál Rádio vede k 8 hodině, přivedla i Lucku Sinkovou. Vítám tě tady, krásné ráno.
1: Ty, jak slyším Pet Shop Boys, tak vždycky mažu. Hezký
0: den. Já je zbožňuju. Nicméně počasí těch posledních dní dělá neplechu, kroupy poničily úrodu a tak dále. Ovšem, teď nám na některých místech Česka poměrně vydatně pršelo, byly bouřky, a tak vznikla porucha na zabezpečovacím zařízení na trati mezi Prahou a Benešovem, a to tam právě teď aktuálně omezuje provoz. Problémy jsou právě po bouřce v úseku mezi Uhříněvcí a Strančicemi a vlaky tam aktuálně nabírají zpoždění až 45 minut. Takže jestli se chystáte na cestu vlakem právě tímto spojem, touto trasou, tak počítejte, že do práce nebo kamkoliv jinam nedorazíte úplně včas.
1: No, budeme to sledovat.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Každopádně ona se ta horka vrátí, protože třeba organizátoři Tour de France tím tak trošku počítají a připravují se vyloženě na tropická vedra. Chystají kšiltovky a další vychytávky, tak to uslyšíte za chvilku. No a ve Venezuele našli i po 6 dnech pod sutinami živého chlapce. Je to tak neuvěřitelný, že to skoro nemůžu přečíst, a mám teda radost, že i to se občas poštěstí.
0: Krásná, dobrá zpráva. A hned po zprávách Kim Wilde, Opus nebo Nick Kershaw budeme si hrát to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Tak na Pražském okruhu na 76. kilometru na trase od Ruzyně, kde sedmice vás drží nehoda. Auto srazilo cyklistu v Mladé Boleslavi v ulici 9. května na místě záchranka. Motorkář havaroval na silnici 42 v Brně, i tady jsou záchranáři a policie. A na dálnici D10 na 41. kilometru u Bezděčína ve směru na Turnov skončilo auto mimo vozovku a tvoří se tady dlouhá kolona. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Jaroslava, je 1. července a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Navrhovaný růst rodičovské od příštího roku o 50 korun na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 tisíc na 800 tisíc korun je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Opoziční poslanci nabídli ve včerejším druhém čtení několik možností zavedení valorizace příspěvku. Další pozměňovací návrhy se týkají také třeba úpravy státní sociální pomoci, tedy takzvané superdávky. O podobě předlohy bude dolní komora hlasovat nejdřív příští týden. Ústavní soud dnes vyjasní, zda současný systém rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje nezasahuje do práva na samosprávu. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Problém podle nich nespočívá ani tak v tom, že některé kraje dostávají více peněz než jiné, ale v tom, že zákon neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat objektivním změnám. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden zasáhlo Venezuelu, vzrostl na nejméně 1943. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných. Naděje na nalezení dalších přeživších slábnou. Nicméně i 6 dní po této tragédii se včera podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce.
0: Co se děje v regionu?
2: Silničáři se v Praze pouští do jedné z nejnáročnějších stavebních akcí. Dnes totiž startuje obávaná rekonstrukce Kbelské ulice v severní části metropole a ta sebou přináší rozsáhlou změnu dopravního režimu. Po svedení dopravy do izolovaného koridoru se zítra ráno naplno rozběhnou samotné stavební práce. Pracovat se tady bude v režimu 24/7. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Organizátoři Tour de France se připravují na tropická vedra, pokračuje sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Organizátoři slavného závodu jsou podle svého ředitele na tropické teploty připraveni a myslí se i na diváky u trati. K dispozici budou kšiltovky, plechovky s nápoji a valené vody. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Letošního ročníku se zúčastní 3 Češi. Premiéru zažije Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede tour po druhé.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, na východě zpočátku i polojasný. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, které mohou být velmi silné. Odpoledne se bouřky začnou tvořit i na Moravě a ve Slezsku. Večer ale budou srážky od západu ustávat a postupně ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Máme krátce po 8 hodině a vy dál posloucháte ranní vysílání Signál Rádia. Pro milovníky filmu budu mít za chvíli zajímavý tip, jak si užít léto. A v této hodině budeme také soutěžit. Budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, kde dnes za jediné správné slovo můžete získat rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 překrásných jeskyní po celém Česku. Číslo do našeho studia 910 260 910 se vám bude hodit před 8:30, tak nikam neodcházejte. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď vás vezmu do západočeské metropole. V Plzni už se chystá letošní 39. ročník filmového festivalu Finále. Už během léta bude lákat na promítání na 8 netradičních místech, třeba v muzeu v přírodě, galerii, pivovarech, kavárně nebo v restauraci. Víc prozradí ředitelka přehlídky Eva Veruňková-Kosařová.
1: My se snažíme o co největší rozmanitost jednak míst a jednak té dramaturgie, kterou přiřazujeme nebo dáváme tak, aby konvenovala s těmi jednotlivými místy, a zároveň se snažíme nedávat filmy, které tady proběhnou všema dalšíma letňákama nebo který už byly ve všech možných kinech, ale aby to byly opravdu filmy, které jsou co nejnovější. Takže jsou to filmy, které buď opravdu jsou staré pár týdnů nebo maximálně pár měsíců, když mluvíme o těch českých filmech.
0: Obyvatelé a návštěvníci Plzně se mohou od 23. července do 5. září těšit na 16 filmových projekcí. Samotný festival Finále Plzeň proběhne koncem září.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Posloucháte středeční vysílání Signál rádia. 1. července v roce 2019 bylo v pražském Klementýnu přes 35 stupňů, ale na tento rekord dneska nedosáhneme. V Česku se nám trochu ochladilo, a tak dneska bude oblačno až zataženo. Na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které mohou být místy i silné a nejsou vyloučené ani kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být až 31 a velmi podobné počasí nás čeká také zítra. Deštníky proto sebou a teď po vlnách Signál rádia posílám skupinu Opus. 80.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia, za chvíli zaspívá Dalibor Janda a hned po něm budeme soutěžit o rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Jestli chcete vyhrát, připravte si telefony s číslem 910 260 910. Teď si ještě povíme, o čem se píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Záchranáři na Jindřichohradecku večer ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho připravil do nemocnice. Dalších 5 nezletilých dopravili záchranáři ve stabilizovaném stavu taktéž do nemocnice. Globální teploty mořské hladiny během uplynulého měsíce překročily rekordní hodnoty. Celosvětová průměrná teplota mořské hladiny dosáhla rekordní výše 21 stupňů Celsia, čímž překonala rekordy z let 2023 a 2024, a to o desetinu stupně. Očekává se, že tento rekord bude mít dopady jak na povětrnostní podmínky, také na globální klima, tak i na mořské ekosystémy. Film o králi popu Michael Jacksonovi se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob. V přepočtu už vydělal po celém světě téměř 21 miliard korun. Film končí během zpěvákovy vrcholné éry na sklonku 80. let. Tvůrci nedávno oznámili, že snímek bude mít pokračování. A do druhého kola tenisového Wimbledonu včera večer postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolina Plíšková.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu dospíval Dalibor Janda a jestli si chcete zajistit skvělý prázdninový zážitek, tak volejte právě teď do našeho studia na 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, opět o rodinnou vstupenku, která vám umožní navštívit kteroukoliv ze 14 jeskyní po celém Česku a stačí k tomu zodpovědět správně jedním slovem naší soutěžní otázku. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirko, dobré ráno, tak dobré. Mám připravenou otázku, doufám, jo, že bude jednoduchá. Uvidíme, odpovídáme slovem ano, jo, nebo ne, když to bude správně, rodinná vstupenka do jeskyní bude tvoje. Jirko, i moje otázka se bude týkat jeskyní a já se ptám, našli bychom v Moravském Krasu největší podzemní dom u nás, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To byla velmi rychlá odpověď. A byla správná. Je to hlavní dom Kateřinská jeskyně a ten dom je tak obrovský, že by se do něj vešel celý věžák a díky skvělé akustice se v něm dokonce pořádají i koncerty. Tak Jirko, ty jsi tam dokonce byl, no tak to je senzační. Mimochodem ta vstupenka ti umožňuje vstup třeba do Koněpruských jeskyní, Chýnovských, Boskovských, Zbrašovských, do jeskyně Balcerka. Zkrátka vybereš si kteroukoliv jeskyni chceš a na ní můžeš s rodinou vyrazit. Lístek je pro dva dospělé, sebou klidně 3 děti do 15 let. Tak moc gratuluju. A přeju hezké 80-kové léto.
2: Super, děkuju.
0: Tak další zážitky jsme rozdali a jestli se chcete zadarmo taky podívat do jeskyní, tak si nenechte ujít naší soutěž zase zítra touto dobou. Detaily jsou na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě zpíval Nick Kershaw, máme minutu po půl deváté, za chvíli už Climby Fisher, Alphaville a nebo Eurythmics.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Brandy se nad Labem srazilo auto cyklistu na silnici 245, na místě je záchranka. Nehoda vás drží na silnici 55 u obce Rohatec na Hodonínsku. Praha, Ječná ulice, tady vás drží nehoda auta s motorkou, na místě je záchranka. A další záchranka je také v Mladé Boleslavi v ulici Jičínská. Ta ulice je teď po nehodě zcela uzavřená. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Laimi Fischer, krátce po půl deváté v ranní vysílání Signál Rádia. Stále probíhá fotbalový šampionát a na jeho dnešní program se zaměřil kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: A jeho play-off pokračuje dalšími třemi zápasy. Premiérového proniknutí do vyřazovacího pavouka si užívá reprezentace Konžské demokratické republiky a bude se chtít pokusit o překvapení v podobě skalpu Anglie. Duel má výkop v 18 hodin. Od 10 večer se střetnou o postup do osmifinále Belgie se Senegalem a zraky celé Ameriky upřou pozornost do San Francisca k utkání startujícímu ve 2 hodiny po půlnoci našeho času. Na Bosnu a Hercegovinu v něm totiž narazí pořádající Spojené státy. Signál Rádio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Se skupinou One More Time pokračuje první červencové ráno na Signa Rádiu. Vezměte si určitě deštníky, protože dnes bude oblačno až zataženo, na východě území zpočátku ještě polojasno a během dne musíme počítat se srážkami a bouřkami, které mohou být místy i silné a nejsou vyloučené kroupy nebo přívalové srážky. V Čechách dnes naměříme 20 až 25 stupňů, ale na Moravě může být až 31. Ve čtvrtek bude většinou polojasno, místy ještě přehánky nebo déšť a maxima zítra vystoupí na 22 až 28 stupňů a nejchladnějším dnem tohoto týdne bude pátek. Obloha bude převážně polojasná, občas s přehánkami a maxima 21 až 25 stupňů. Oteplovat se začne o víkendu, kdy bude většinou polojasno až skoro jasno. V sobotu naměříme do 26 a v neděli do 27 stupňů. Takže teploty se po úmorných vedrech vracejí na normální hodnoty pro toto roční období.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem.

0: Skupina Alphavil v ranním vysílání Signál Rádia, za chvíli Saragoza Band nebo Eurythmics, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás vezme na zajímavý výlet do srdce českého krasu.
1: Hezký den, tak dneska vás vezmu na výlet, na který se vám budou hodit určitě pevnější boty a možná to zní v těchto dnech divně, ale raději také teplejší oblečení. Zvu vás totiž do srdce českého krasu, do Koněpruských jeskyní, a to možná nevíte, také do největšího jeskyního systému v Čechách. Pokud se sem vydáte, tak budete mít možnost sestoupit do podzemí, které vzniklo před miliony let. Čekají tu na vás tři poschodí plné úchvatných krápníků a uvidíte také slavné koně pruské růžice. Aby toho nebylo málo, tak tu prozkoumáte i tajnou penězokazeckou dílnu z 15. století. Dozvíte se, jak se tady ve středověku tajně razily falešné mince. V jeskyních je stálá teplota kolem 10 stupňů, takže ideální místo na osvěžení v horkých dnech. Prohlídka trvá hodinu, dlouhá je 620 metrů a během ní zdoláme celkem 483 schodů. A pozor, pokud chcete ušetřit na vstupném, tak stačí s námi hrát naši hru Ano nebo ne a vyhrát si rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní. Více zjistíte u nás ve vysílání anebo také na našem webu. Tak hezký zážitek v jeskyni přeje Honza Navrátil.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Jestli toužíte po netradičním zážitku, tak se vydejte do Jindřichova Hradce. Každý pátek během letních prázdnin je možné tady vyrazit na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele. Odborníci ze zdejšího muzea vás seznámí s historií památky i neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová k tomu říká:
1: prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
0: Během prohlídek bude možné nahlédnout také do běžně nepřístupných míst. Kapacita prohlídek je omezená, a proto organizátoři doporučují zakoupit si vstupenky předem online a nebo na pokladnách muzea Jindřichohradecka.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Rádu nám právě teď dospívala skupina Eurythmics a protože se blížíme k 9. hodině, tak také blíží závěr dnešního rána. Se mnou je studu Lucka.
1: Naklusala jsem,
0: naklusala,
1: hezký den.
0: Naklusala. Mimochodem, ty se velice ráda zabýváš umělou inteligencí, dost často si na něco ptáš a tak dále. Tak já tady mám jednu zajímavost o umělé inteligenci.
1: Já nevím, proč to pořád házíš na mě, ty seš to samý vodě modrým.
0: No tak přece to na sebe nemůžu prozradit.
1: Ale jo, jo.
0: Ale já teďko chci prozradit, že jedna světová automobilka propustila kontrolory kvality. Chtěla ušetřit a svěřila to umělé inteligenci.
1: A
0: ono jim to úplně nevyšlo. Zjistili, že ani chytrá AI nebyla dostatečně dobrá jako člověk a tak nakonec dostala padáka ta umělá inteligence a na kontrolu kvality znova najali lidi.
1: No, lidi, jasně. No. To víš, jo, pořád ještě jsme potřeba.
0: Lidi jsou lidi, prostě.
1: Jo. To je tak.
0: Taky bys nechtěla v rádiu poslouchat robota, ale člověka, viď?
1: No, ale už se to blíží, že jo? V některých rádích, dokonce i některých tady v Čechách, už to vyzkoušeli, umělou inteligenci, jak to zní. No.
0: Pojďme od toho dál.
1: Pojďme, jo, ty se bojíš, viď? Takhle krásně se nesměje, jako my, no. Co ve zprávách? Poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta a dnešek je taky posledním dnem pro podání přiznání k dani z příjmu prostřednictvím daňového poradce. Tak.
0: A za chvilku bude pokračovat naše 80. léto. Připraveni jsou Depešáci, Michael Jackson a nebo Kylie Minogue.
2: Signál rádio doprava.
0: Praha, Bělohorská ulice, zdrží vás nehoda ve směru na Vypich. Modřice u Brna hlásí nehodu v ulici Brněnská, projet se tady dá s opatrností. V Jičíně havaroval kamion na silnici 286, auto skončilo mimo vozovku a komunikace je aktuálně průjezdná pouze jedním pruhem. A na silnici 118 u Slaného je na vozovce spadlý strom a právě probíhá jeho odklízení. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovory na Signál rádiu, to jsou inspirativní hosté, zvídavé otázky, aktuální i nadčasová témata, zbrusu nové informace i zajímavosti, které se nikde jinde nedozvíte. Rozhovory vysíláme každou středu dopoledne a reprízujeme každou neděli v podvečer. Nenechte si ujít zajímavé povídání s našimi hosty. Záznamy pak hledejte na našem webu www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 1. července, pěkné dopoledne přeje Lucie Sinková. Poslanci by dnes mohli hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Sporné úpravy by se mohly dostat i do širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli. Dnešek je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok prostřednictvím daňového poradce a pro uhrazení daně. Termíny pro osobní podání přiznání uplynuly už na jaře. Evropské unii nově vstupuje v platnost clo na balíčky ze zemí mimo EU v hodnotě do 150 eur, což je přibližně 3600 korun. Opatření se bude týkat například zásilek ze Spojených států nebo Švýcarska. Nejvýrazněji ale dopadne na objednávky z čínských internetových obchodů, jako jsou Shein, Temu či AliExpress. Za každý doručený balíček se nově zaplatí poplatek 3 eura, což odpovídá zhruba 73 korunám.
0: Co se děje v regionu?
1: Porucha zabezpečovacího zařízení, která omezovala provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem, už by měla být v tuto chvíli odstraněna. Připomeňme, že problémy se zabezpečením byly po noční bouřce v úseku mezi Uříněvsí a Strančicemi. Vlaky nabíraly zpoždění až 3/4 hodiny.
0: Sport.
1: Fotbalista Antonín Kinský se v Tottenhamu dočkal nové smlouvy. Více ví sporták Petr Plintovič.
2: Brankář Antonín Kinský podepsal v Tottenhamu novou víceletou smlouvu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. V Tottenhamu očekávají, že v létě odejde Ital Vicario. V tom případě by měl být Kinský jedničkou kohoutů. Záda mu bude krýt Slovák Martin Důbravka.
3: Teplo po celý rok s bílinským uhlím od Linharta z Mělnického v Telna. Dopravíme, uklidíme. www.uhlilinhart.cz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je oblačný až zatažený, na východě zpočátku i polojasný. Místy se objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, které mohou být velmi silné. Odpoledne se bouřky začnou tvořit i na Moravě a ve Slezsku. Večer ale budou srážky od západu ustávat a postupně ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Také po 9. hodině máte naladěné Signál Rádio a už startujeme dnešní dopoledne. Je 1. července a to byl v roce 1979 den, kdy společnost Sony začala prodávat Japonsku Walkmany, tedy přenosné přehrávače na kazety, které se staly určitou ikonou 80. let. A my vám za chvíli prozradíme i další zajímavosti z hudební historie. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, máte naladěné Signál Rádio, kde se teď ponoříme do hudební historie 1. červencového dne. Provede nás kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme jednem, který zcela změnil způsob poslechu hudby. Úvodní červencový roku 1979 totiž firma Sony uvedla pro japonský trh zařízení s názvem Walkman. Během prvních týdnů se osobního kazetového přehrávače prodalo více než 50 000 kusů. A kdy jste si vynesli svého premiérového Walkmana?

Posouváme se až na začátek milénia. Jelikož 1. července roku 2000 vyskočila australská diva Kylie Minogue na hrot pořadí singlů za velkou louží. Na britských ostrovech pro ní Spinning Round znamenalo číslo 1 po dlouhých 11 letech a zařadila se tím mezi výsostnou trojici. Spolu s Madonou a U2 tam měli hitparádové zlato v 80-kové, 90-kové i 0. dekádě.

Dnešek zavíráme před 10 lety. To konečně třímala v ruce své řidičské oprávnění Lady Gaga. Předcházelo tomu několik neúspěšných pokusů. Tak pokud vaše ratolesti, nebo dokonce vy teď právě jezdíte v autoškole, přejeme vám, aby to taky klaplo.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Na zámku Loučeň ve středních Čechách dneškem startuje měsíc labirintů. Je jich tam hned několik a zajistí zábavu jak dětem, tak i dospělým. Schválně, kdy jste naposledy zkusili projít nějakým bludištěm? Na zámku Loučeň to můžete během prázdnin vyzkoušet a na našem webu signalradio.cz najdete i další tipy, kam vyrazit. Tak se koukněte a nazbírejte inspiraci.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Dopoledne nám na Signál Rádiu zpříjemnil Phil Collins, za chvíli už to tady budou roztáčet Gypsy Kings anebo skupina Starship, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák zavede do chladného podzemí.
1: Cíl výletu se na mapě nachází mezi městy Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou. Vchod do Boskovské dolomitové jeskyně je 1 kilometr severně od stejnojmenné obce. Je to nejrozsáhlejší jeskyní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní kulturní památky. Oproti jiným lokalitám ji neobjevili pravěcí lidé, ale až těžba vápence v nedalekém lomu v roce 1947. Doposud je znám přes kilometr chodeb. Přístupných veřejností je jen 350 metrů s pohybem po 300 schodů. V létě vás schladí stabilní teplota 7,5 stupně nad nulou. A protože jsou přístupné celoročně, tak v mrazivých dnech se zase můžete dole ohřát. Je tu velké parkoviště, ale dá se dorazit i vlakem a autobusem. A vzhledem k tomu, že je to podhůří Krkonoš, tak výlet na motorce po stoupajících serpentinách stojí za to. Naši výhru do jeskyní můžete uplatnit i zde. Z Boskova zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio, doprava.
1: Brno, ulice Vídeňská, zdrží vás tady nehoda dvou osobáků. Bouralo se také v Praze na Cínovecké, tady se tvoří kolona ve směru na centrum. Záchranka zasahuje u nehody kamionu a osobáku na silnici 21 u Dolního Žandova a tři auta jsou v sobě na dálnici D1 na 208 km ve směru od Vyškova na Brno. Tvoří se tady dlouhá kolona. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: První červencové dopoledne trávíte se Signál Rádiem zprávy, pro vás má Lucie Sinková. Protidrogová politika a agenda lidských práv ode dneška už nespadají pod úřad vlády. Nově si je rozdělila 4 ministerstva. S vládními experty se do resortu spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví přesunulo i zázemí 8 vládních rad. Kabinet o převodu rozhodl v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci a svými poradními sbory. Domácí i zahraniční odborníci to kritizovali. Podle nich se agenda drolí a oslabuje. Podle vlády bude naopak efektivnější. Celníci z Brna a Ostravy v květnu a červnu zadrželi v 10 nelegálních hernách v Brně, Ostravě a Karviné celkem 50 nelegálních výherních automatů a hotovost přesahující 108 tisíc korun. Kontroly celní správa prováděla 26 dnů ve spolupráci se státním úřadem Inspekce práce. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější. Ruská federace od včerejška dočasně uzavřela 7 železničních hraničních přechodů s Finskem, Lotyšskem a Estonskem. Moskva neupřesnila, kdy se hraniční přechody opět otevřou.
0: Co se děje v regionu?
1: Hasiči během noci dohasili požár skladu s oblečením v pražské Písnici. Okolnosti požáru dnes zjišťují vyšetřovatelé, škodu zatím nevyčíslili, sdělil to mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Požár zasáhl včera večer asi polovinu haly. Nikdo se nezranil a nutná nebyla ani evakuace, jak informují hasiči na sítě X.
0: Sport.
1: Rekordman v počtu startů v první fotbalové lize Milan Petržela skončil ve Slovácku. Klub se 43-letým křídelníkem neprodloužil smlouvu. A mladíčiští slalomáři získali v úvodním soutěžním dnu na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let 5 medailí, z toho 2 zlaté. Šampionkami se včera v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro v 23 vybojoval Matyáš Novák a třetí skončili junioři Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
2: Teplo po celý rok s bílinským uhlím od Linharta z Mělnického v Telna. Dopravíme, uklidíme. www.uhlilinhart.cz.
0: Signál Rádio počasí.
1: V Praze se pěkně rozpršilo a místy i blízká. Během dne bude oblačno až zataženo, je na východě i polojasno. Počítejme ale spíš s přeháňkami, bouřkami. Odpoledne se přidají další a velmi silné, a to i na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31. To byly zprávy na Signál Rádio. Teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes budeme cestovat, jak se říká, přes Velkou louži. Protože tématem přes Velkou louži je i divadelní hra, která začala vznikat před více než 10 lety v Městském divadle Mladé Boleslavy, je to Novečento, a Radim Madia tehdy za to dostal také cenu Thálie a stále se to hraje, je to na repertoáru a dokonce se to dostalo, jak už jsem říkal, za Velkou louži. Jak se to dostalo až do Kanady, tak to už se ptám Žanety Benešové, ředitelky Městského divadla Mladé Boleslavy.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Já tady mám s sebou dneska Mariku, která je jednou ze členů krajanského spolku a v podstatě tento krajanský spolek nás pozval zastoupený Romanou Zemanovou a ten proces trval celé 2 roky a celé se to podařilo uskutečnit na základě dotace nadačního fondu Škoda Auto, a za což velice děkujeme, protože samozřejmě bez této podpory bychom nemohli vycestovat. A jsme moc rádi, že jsme českou hru mohli dovést našim krajanům a setkat se tam s nimi a odehrát toto představení.
1: Jak už jste naznačila, tak je tady s námi i Marika Kubíny, která hovorí po slovensky.
3: Hovorím po slovensky,
1: ano. Slovenské, hej. A vy jste odešla za prací, nebo jste byla v té, jak se říká, v té emigrační sféře, když jste šla do Kanady? Protože ta hra je o tom, když oni odcházeli z Evropy.
3: No tak já jsem si odišla před 32 rokmi na rok na skusy se pozrieť do světa, lebo po vysoké škole a roku práce sa mi už pracovat velmi nechcelo, no ale v té Kanadě jsem pracovala viac a viac a viac a 32 rokov neskôr stále pracujem a je mi tam dobré.
1: Takže jste
3: dobré.
1: Tam zakotvila. Mhm. Je to tak. Tady bylo naznačeno, že určité krajanské sdružení, jak žijou naši krajané, Češi a Slováci, právě třeba ve Vancouveru, odkud vy jste.
3: Keď jsem tam přišla, tak hned jsem byla homesick, bylo mi velmi smutno za domovom, ale našla jsem tam slovenskou komunitu, která je združena pri slovenskom kostole Cyrila a Metoda v New Westminsteri. No a to jsem ještě vtedy netušila, že aj Češi mají velký spolok, ale nemají svůj kostolík. No a teraz, po tých 32 rokoch, vlastne som jednou z mnohých ľudí, ktorí sa tej komunite venujú a robia pre tú komunitu. Takže od tých začiatkov až teraz to prešlo takým procesom, že sa najskôr niekto o mňa staral a teraz sa starám ja o tých druhých.
1: No a vy ste sa také postarala o malou časť souboru Mestského divadla Mladé Boleslavy, pretože v té hře sú pouze 2 muži a klavír. Ovšem jako logisticky stěhovat scénu přes moře, to vždycky je problém. To mají i, to si jak maximálně Rolling Stones dovolili, ale já nevím, jestli městský divadlo si to dal. Jak jste tuto scénu stěhovali, nebo co jste si vzali sebou do uzlíčku, abyste toto mohli odehrát?
2: No tak kdo z posluchačů viděl Novečento, tak ví, že v závěru té hry ta loď je vyhozená do povětří, tak jak jistě diváci, posluchači pochopí, tak samozřejmě vést tyto věci letadlem a procházet s nimi celní kontrolou, což je ta výbušná skříň a dynamit a nápisy explozive, tak to samozřejmě by nebylo moc dobré tím procházet letištním prostorem. Takže to všechno jsme nechali na naše krajany, naposílali jsme obrázky a i tu zásadní část scény, což je to okno, tak to se podařilo Janem Zemanem ve Vancouveru vyrobit, včetně červeného sametu, samozřejmě včetně instalace klavíru, naladěného, doufám, že byl dostatečně pro Jakuba. Všechny věci, které na té scéně jsou, tak opravdu byly sehnány krajany, včetně krabic, beden, sítí, toho, co jako evokuje to, že jsme na lodi, ta bedna, na které Radim stepuje. Takže nic z toho jsme nevezli. Vezli jsme pouze
1: oblečení. Takže byste to měli jako kolektivní záležitost, úkoly jste plnili.
3: Ano. No to ano, já jsem se k tomuto všetkému dostala jako slepé kura k zrnu. Lebo já jsem byla len deň před představením, 2 dny před představením, požiadaná, že či by som nezobrala hosti z Česka na výlet. No tak to som urobila, som sa s nimi zoznámila, no a odtedy to je láska na prvý pohľad. No a tak som si povedala, že prídem do Česka. Nie, nie, to tak nebolo. Ja už som mala letenku kúpenú pred 3 mesiacmi, no ale to bola super zhoda náhod, že teraz ja som tu. No a kto sa o nich postaral, tak to bolo združenie Art Without Borders, Romana Zemanová a jej združenie a vlastne tí všetko pripravili. Takže ja tu nechcem lízať tú smotanu, to ako nemám zásluhy, ale Art Without Borders.
1: Tak to jsme s divadlem Novečento, s divadelní hrou v kanadském Vancouveru. Jaké to tam bylo, tak na to se za chvíli zeptáme jednoho z představitelů.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Povídáme si o výletu Městského divadla Mladé Boleslavy s hrou Novečento do kanadského Vancouveru. Radim Madeja všechno odehrává, ale kdo s ním ještě hraje, je Jakub Šafr, kterého jsem kdysi tituloval nejusmívavější pianista v České republice, možná i na světě. Už se zase tady na mě směje. Jakube, jaké to tam bylo pro tebe s tím klavírem? Bylo dobře naladěné, jak říkala paní ředitelka?
2: Ano, klavír byl skvěle naladěn a myslím si, že my všichni jsme byli skvěle naladěni, protože spolek se o nás báječně postaral. Mě až překvapilo, s jakou péčí se o nás staral a co všechno nám zprostředkoval, jaké zážitky úžasné, výlety, navštívení nádherných míst, protože ten Vancouver je opravdu překrásný. To je město uprostřed přírody, řekl bych skoro v lůně přírody a ty hory kolem a lesy hluboké a prostě ta nádherná příroda všude byla fascinující a tam nás nejen tedy Romana, ale i Marika a všichni...
3: A Pavol a všichni,
2: kdo se o nás starali, nás tam prostě brali na výlety a vlastně dokonce bych řekl, že jsme se tam stačili velice krásně aklimatizovat, protože časový posun je velmi značný, je to celých 9 hodin a to samozřejmě by bylo i vůči tomu představení velice teda nepříjemné, protože představení je to náročné, nejen pro Radima, ale i pro mě. A že jsme se během těch pár dní, co jsme tam vlastně žili velmi komfortně a bylo o nás tak krásně postaráno, báječně aklimatizovali. Takže potom samotné představení už byla brnkačka.
1: No a ty zážitky z toho představení, jak vás tam s tím přijali?
2: Přijali nás naprosto báječně. On teda Novečento je velmi silný kus. To je...
1: No ale Novečento je tak, že ho hrajete buď v poloaréně nebo v aréně, ale vy jste ho hráli teď jakoby na scéně jako kukátkové divadlo.
2: Ano, kukátkové divadlo. Samozřejmě, že to znamenalo spoustu různých změn a také vlastně ta scéna, byť teda byla perfektně připravená týmem, tak byla jiná, takže jsme se museli do toho různě rovnat, museli jsme tam dělat různé změny, ať už teda jaksi ty pohybové, anebo i prostě různě měnit nějaké repliky tak, aby to sedělo. To byla hlavně Radimova samozřejmě parketa, ale představení se nakonec vydařilo velice dobře a nás opravdu upřímně překvapilo, to asi nás to nepřekvapilo, protože jsme očekávali, že se to setká s úspěchem, ale překvapilo mě s jak velkým úspěchem, protože krajani to teda vzali velice úžasně a krásně, moc se jim to líbilo a sklidili jsme velké ovace a vlastně odcházeli jsme se skvělým pocitem, že jsme udělali všem obrovskou radost a to nás moc těšilo.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Já jsem chtěl doplnit takové dvě perličky ještě k tomu samotnému představení. Pro mě třeba bylo zajímavé, že jsme přišli do toho divadla a my jsme tam byli už den předem obhlídnout si prostor a podívat se, jak to tam vypadá, vybrat si piano. Já jsem říkal, vybrat piano, tak jako dobře, je to důležité, ale vybrat
2: tady
1: piano.
2: Tady máme sklad piano.
1: No ale skutečně tam prostě nás, paní šéfová nás tam vzala, nebo mě tam osobně vzala teda do místa, kde takhle bylo 5 křídel vyřazených. Teda jako ne jako vyřazených, ale jako, že tam byl výřad těch 5 křídel, abych si z nich vybral. Že mi jako doporučuje toto, ale abych si jako vybral. Tak jsem si říkal, no to je neuvěřitelné.
2: Že ale tady v té hře hraješ na pianino.
1: Ale
2: jsi měl křídlo?
1: Jo, bylo tam křídlo. A takže jsem si tam opravdu 3 nástroje vyzkoušel a nakonec jsem zvolil ten, který byl preferován už jimi. A jako když jsem se podivoval nad tím, proč mají vlastně v divadle 5 křídel, tak ke mně došla informace, že ještě další 2 mají někde jinde. Jo? Takže to mě jako fascinuje, že vlastně jako v takovémto prostoru se nachází tolik skvostných nástrojů a díky tomu asi tam lze vydělat jako krásné věci.
3: No, tak,
2: prosím vás, mluvíme o Vancouveru, ano, jenom pro posluchače.
3: No, ale to nebylo o Vancouveru, to představení bylo v Barnaby, to je jedno z měst Vancouveru, lebo Vancouver, velký Vancouver, ano. Má, no nechcem, 22 alebo 23 měst, takže Barnaby je jedno z nich, a je rozlohou asi jedno z největších, no a má několik profesionálních scén, ale myslím, že Shadbolt Theater je jako hlavné městské divadlo, no a tak mají 7 křídel. No a to má asi každé divadlo tam.
2: No samozřejmě,
3: ano. Si myslí, no.
2: Mariko, co plánujete dalšího? Už jste teď po tom jedné části, kterou jste dali dohromady, máte něco v plánu pro krajany?
3: No Romana Zemanová so svojím Art Without Borders plánujú určite nejaké predstavenia a pritiahnuť nových krajanov. No a Jakub sa už tiež ponúkol, že by prišiel o rok, že? Tak dúfam, že to vyjde. No,
1: jako koncert tam uspořádat.
3: Áno, áno, jo, že by si so svojou trojkou
1: hej, prišiel. Takové ano, že by za rok a půl, že by tam se uspořádal koncert.
3: Dúfam, že to vyjde. No a o ostatnom vám musí prísť porozprávať Romana Zemanová, že akých umelcov si pritiahne. Ja vediem folklórny súbor vo Vancouveri, slovenský, aj detičky, aj dospelákov. No tak my to robíme väčšinou pre krajanov, ale počas leta na rôznych festivaloch, kde vlastne predstavujeme ten náš folklór a umenie a tú históriu, takže no, mám k tomu taký veľký vzťah.
2: Na záver, držíte stále pospolu? Něco jako baráčnice?
3: No, držíme pospolu, no, jako, ťažko povedať, jako tá komunita je tam možno, že poznám takých 300 ľudí, ale vo Vancouveri je okolo 7000 Slovákov a možno raz toľko Čechov a nepoznáme sa všetci. Ale to jadro drží pospolu.
2: Tak až se vrátíte, tak je pozdravujte.
3: Ďakujem.
2: Tak to bylo povídání o výletu, o podpoře krajanského spolku a krajanského života v Kanadě. S námi ve studiu byla Marika Kubíny, Žaneta Benešová a Jakub Šafr. Hezký den.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Hezký den.
2: Dobrou náladu i vám přeji nadále.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Přiblížila se 11. hodina, posloucháte Signál Radio, krásné středeční dopoledne. Za moment budeme pokračovat hudebně v našem 80. létu. Zazní třeba Lionel Richie, Texas nebo skupina ABBA. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5 před nájezdem na Barandovský most na Strakonické ulici. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a uzavřen jeden jízdní pruh. Další komplikace vás potom čeká na jižní spojce ve směru na Barandovský most před sjezdem na Spořilov. Tady je nehoda tří osobních vozidel a uzavřeny dva jízdní pruhy. Vytváří se kolona, počítejte, že se zdržíte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné první červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Novým ředitelem ústřední vojenské nemocnice v Praze se stal vojenský lékař Luděk Hána. K dnešnímu dni ho do funkce jmenoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodejme, že Hána vystřídá po 2 letech Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné služební místo. 5 dětí, které v noci na dnešek zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku Blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný. V Mariánských Lázních hořel kávovar v hotelu. Škoda na poškozených prostorách kuchyně je 15 milionů. Dodejme, že evakuováno bylo 117 lidí. Nikdo se nezranil. Bouřky, které v noci zasáhly Českou republiku, způsobily výpadky elektřiny a škody na několika místech. Na východě Čech bylo bez proudu 10,5 tisíce domácností, ráno ve středních Čechách téměř 10 tisíc. V Jihomoravském kraji bouřky lámaly stromy a hasiči zasahovali u více než 30 událostí. Na Blanensku padaly i 5-centimetrové kroupy. Problémy hlásil i Královéhradecký kraj.
0: Co se děje?

0: regionu.
1: Pražské jižní město se nejspíš dočká nového volnočasového areálu. První studie na využití pozemků u křižovatky ulic Mírového hnutí a k Horkám vznikla už v roce 2018. Před dvěma lety prošla modernizací, aby se areál přizpůsobil dnešním trendům. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci. Do konce letošního roku by mohlo být na světě také stavební povolení. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport. Tenista Jiří Lehečka cítí, že do Wimbledonu přijel v dobré formě. Po brzkém konci na antukovém Roland Garros se hrál dva travnaté turnaje a v rozhovoru s novináři si pochvaloval, že před startem v Grand Slamu v londýnském All England Clubu absolvoval jednu z nejlepších příprav. Potvrdil to i ve včerejším utkání prvního kola, v němž porazil australského soupeře jasně 6-4, 6-2 a 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Během dne bude oblačno až zataženo, jen na východě i polojasno. Počítejme ale spíš s přeháňkami, bouřkami. Odpoledne se přidají další a velmi silné, a to i na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31. To byly zprávy na Signál Rádio, teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Stav, jak moc jsou rozbité silnice, začne monitorovat nové speciální vozidlo. Kde bude jezdit, prozradím za chvíli. S vámi Lukáš Frelich a Spania teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Texas teď s námi na Signál Rádiu. Do konce letošního roku by měl na silnicích a cyklostezkách v Karlovarském kraji začít jezdit autonomní vůz pro monitoring stavu vozovek. Podle náměstka hejtmana na dopravu Martina Hurajčíka bude vozidlo první s podobným účelem u nás v Česku.
1: Karlovarský kraj chce být lídrem ve výzkumu inovacích, to znamená i autonomní dopravu na silnicích běžném provozu a ne na silnicích, ale i na vedlejších komunikacích, jako jsou cyklostezky, smíšené stezky. Proto jsme přistoupili k prvnímu začátku nebo k další fázi projektu rozšíření autonomních vozidel v Karlovarském kraji a budeme pořizovat vozidlo, které je diagnostické, budeme ho používat na diagnostiku.
0: Diagnostické auto bude mít na střeše kamery, pomocí kterých zaznamená závady a nedostatky na komunikacích. Všechny údaje bude automaticky zanášet do systému. Krajští silničáři tak budou mít usnadněnou práci s plánováním oprav a údržby silnic.

0: Fancy, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. Zvláštní relikvie v kostele svatého Tomáše bylo jedno z témat včerejšího dílu pořadu Miluju Prahu. Co dalšího zajímavého prozradil David Černý, zjistíte na našem Facebooku, kde najdete i jiné informace nejen z našeho vysílání. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát hity, co nestárnou už za chvíli.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružství.

0: a nebo jen podstank rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Petr Kotwald teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Donna Summer, Mike Oldfield nebo Pierre Coso zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádiu. One ticket, please. Loud and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Přiblížilo se poledne, takhle hraje Signál Rádio. To nejlepší z 80. let je připraveno v našem playlistu. Za moment Michael Jackson, Roxette nebo třeba Bonnie M. Teď nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 9, Poděbradská ulice u křižovatky s Frejovou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, projíždí se ve snížené rychlosti a nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let.
1: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
2: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
0: Signál Rádio, zprávy.
3: Hezké první červencové poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ústavní soud dnes sice zamítl návrh na zrušení části zákona o pobytu cizinců, ale nařídil mírnější výklad. Jde konkrétně o povinnost zajistit si tlumočníka na vlastní náklady. Zákon říká, že pokud si cizinec nepřivede k výslechu tlumočníka, řízení o jeho pobytové žádosti skončí a nemůže se ani plnohodnotně bránit před soudem. Českem v noci na dnešek a ráno prošly v několika vlnách bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy. Působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny asi 20 000 domácností. Noční vlna bouřek zasáhla hlavně východ Čech a Vysočinu. Ráno se bouřky prohnaly přes Středočeský kraj. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci na dnešek zasáhl blesk na letním táboře na Jindřichohradecku. Školní jídelny mohou vařit podle starých pravidel do konce srpna 2027. Začala totiž platit novela vyhlášky, která o rok prodlužuje přechodné období.
0: Co se děje v regionu?
4: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
3: Francouzský fotbalista Kylian Mbappé se na mistrovství světa v Americe po dvou trefách proti Švédsku dotáhl na čelo střelecké tabulky a v historickém pořadí kanonýrů ztrácí jediný gól na Lionela Messiho. Na dostihy s vězným rivalem ale moc nemyslí. 27-letý útočník očekává, že argentinský kapitán dá na probíhajícím turnaji ještě více branek. Mbappé se soustředí hlavně na to, aby svůj tým dotáhl do finále.
0: Signál Rádio, počasí.
3: Během odpoledne bude převážně oblačno a zataženo. Vyskytne se občas déšť nebo přehánky a

0: výjimkou západu a severozápadu, místy i bouřky, a to i silné. Odpoledne budou další, především na Moravě a ve Slezsku. Večer mají srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádiu hudba 80.
1: Signál Rádio.
2: Skoro 2 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Léto přináší spoustu koncertů a s tím i podvodů. Podrobnosti přidám za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připraveni jsou Vem, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Michael Jackson na Signál rádiu. Koncerty nebo sportovní akce, to jsou události, které rádi navštěvujeme nejenom v létě. Zároveň to jsou oblasti, kde se nejčastěji můžeme stát oběťmi podvodu. Ze všech kupujících vstupenky za rok se nechá oklamat asi 10% lidí. Většinou falešně vytištěnou vstupenkou nebo pravým lístkem, který byl ale prodán více lidem najednou. Takže ten z nich, kdo dorazí na místo jako první, se na akci dostane, ale klidně i desítky dalších se stejnou vstupenkou už nikoli. Odborníci radí nekupovat lístky online mimo oficiální prodejce. Když už neseženete vstupenky v předprodeji, menší riziko je koupit lístek od prodávajícího přímo na místě konání, ideálně u vstupu, kde lístek můžete rovnou ověřit.

0: Johnny Hey Jazz a hitovka, která nás pořád hodně baví. Řeka na Blanensku by se měla vrátit do svého původního koryta. Víc informací prozradím za chvíli a hrát budeme to nejlepší z 80. let. John Farnham, Eurythmics a nebo třeba Richard Miller na Signál Rádiu za moment.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 5 minut, 1:45 jste se Signál rádiem. Návrat k původnímu řečišti a biodiverzita. Takové plány mají se řekou na Blanensku. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Řeka Svitava pod obcí Svitávka na Blanensku projde revitalizací. Povodí Moravy se při ní bude snažit přiblížit původní podobě koryta, kterou měla řeka před 100 lety. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro samovolný vývoj toku a zvýšit odolnost krajiny vůči změnám klimatu. Revitalizace Svitavy se zaměří na úsek o délce 730 metrů, který byl ve 30. letech minulého století napřímen a také opevněn kamennými dlažbami. Současný stav tak neumožňuje přirozenou obnovu toku. Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.

nějakého karton na bolek a taky po ruce lám. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džipsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

0: prachy. Si.
1: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z 80.

0: M People. 2 minutky před 13. hodinou, tady je Signál Rádio. Za chvíli Sister Sledge, taky Whitney Houston nebo Cool and the Gang. To nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Kbelské ulici před křižovatkou s Kolbenová. Tady je nehoda osobáku s náklaďákem. Nárazově se můžete zdržet, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: První červencové odpoledne trávíte se Signál Rádiem. Zprávy pro vás má Lucie Sinková. V kauze tříleté Viktorky usmrcené otcem podal ministr spravedlnosti Jeroným Tejc vedle kárné žaloby na soudkyni také podnět k prověření činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí a zkoumá i související znalecké posudky. Na dnešní tiskové konferenci řekl.
2: Ještě čekáme na to, abychom se dozvěděli, zda v dané věci znalecké posudky byly vypracované řádně a na to si ještě budeme muset několik týdnů minimálně počkat.
1: Pro soudkyni, která svým rozhodnutím svěřila Viktorku z pěstounské péče do péče jejich rodičů, žádá Tejc roční snížení platu o 30%. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře či gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou teď předepisovat o 12 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje zkrácení objednacích dob. Silná bouře dnes zasáhla rumunské hlavní město Bukurešť a také jeho okolí. Jeden člověk zemřel, desítky domů a vozidel byly poškozeny. Zaplaveno bylo několik stanic metra. Jen v Bukurešti bylo zaznamenáno téměř 2000 tísňových volání.
0: Co se děje v regionu?
3: Za zrušením rodinného dne, který plánovala pražská SPD 25. června na náplavce

0: Na Rašínově nábřeží nestálo počasí, jak organizátoři uvedli. Důvodem byla skutečnost, že pořadatel akce nezajistil potřebná povolení a tak hodinu před začátkem oznámil její zrušení. Společnost Trade Center Praha, která náplavky spravuje, připomíná, že pro všechny platí stejná pravidla. K nalezení jsou na webu pražskenáplavky.cz. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Zítra od 21 hodin našeho času v Los Angeles vstoupí do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje v USA, Kanadě a Mexiku změří síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po 44 letech. Dodejme, že Španělé jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze. Od roku 2006 ale přešli přes její úvodní kolo pouze před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj tenkrát vyhráli.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno až zataženo. Vyskytne se občas déšť nebo přehánky a s výjimkou západu a severozápadu místy i bouřky, a to i silné. Odpoledne budou další, především na Moravě a ve Slezsku. Večer mají srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál Rádiu hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Jeden z dopravních podniků České republiky se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. O co šlo, prozradím za moment. Tady je Lukáš Frelich a na start Scout & Crew.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce a Signál Rádio. Jihomoravská metropole Brno včera zažila velmi výjimečnou událost, která se asi nebude jen tak opakovat, a o tom byla ráno dnešní dobrá zpráva. Víc prozradil Jirka Svoboda.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Na Signál Rádio.
2: Brněnský dopravní podnik se včera zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejichž nákup dokončil podnik letos zhruba po 4 letech. Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. Miroslava Marka z pelhřimovské agentury Dobrý den, která rekordy a kuriozity zaznamenává, ale potěšil nejenom rekord.
3: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc. Ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině. Ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek, a tak najednou to město něčím žije.
2: Obnova tramvajového vozového parku v Brně tak dosáhla určitého milníku. Nyní bude možné postupně vyřazovat starší vozy bez klimatizace a částečně i ty, do kterých se ještě nastupuje. Je po schodech.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvíli budeme hudebně vzpomínat na kytarové rytmy a rok 1990. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Elton John nebo Jason Donovan. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi, hezké odpoledne.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio, posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tehdejší partner zpěvačky Kelly Minok se inspiroval její rolí ve filmu a napsal pro svou kapelu píseň, která se stala symbolickou hned dvakrát. Poprvé, protože to byla skladba, která vznikla po tom, co se skupina po rozpadu dala znovu dohromady. A za druhé, je to poslední single, který formace zahrála živě před smrtí jejího autora a frontmana. Inexis, Suicide Blondie.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Rytmy reggae a 2 minuty zbývají do 14. hodiny. Tady je Signál Rádio a taky 80kové léto, které bude znít za moment. Bruce Springsteen, Baltimora nebo třeba Tina Turner. Teď už pojďme na zprávy a taky na informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli se bouralo na dálnicích. První nehoda je na D1, 38,5 km. Tady ve směru na Brno havarovalo osobní vozidlo do svodidel. V současnou chvíli by mělo být odstavené na krajnici, ale raději tady dejte nohu z plynu. Další komplikace vás čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D7, 2,5 km. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem v pravém jízdním pruhu a připojovacím jízdním pruhu. Na místě je taky policie a nárazově se vytváří kolona. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Ve 14:00 jste se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Starší muž utonul včera ve vodní nádrži Jadran v katastru obce Osek nad Bečvou na Přerovsku. Tělo objevili svědci zhruba 50 metrů od břehu a vytáhli jej. Oživit se jej ale nepodařilo. Podle dosavadních informací jde o první utonutí během letošní letní sezóny v Olomouckém kraji. Tresty za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat patrně čeká zpřísnění. Sněmovna podpořila v úvodním kole koaliční novelu trestního zákoníku, podle níž by za tyto činy hrozilo nejméně roční vězení místo půlročního. Vídejní boxy využívá téměř 88% Čechů, což je čtyřikrát více než před 5 lety. Více než polovina z nich si do boxů chodí pro zásilky i několikrát měsíčně. Každý den je využívá zhruba 100 000 lidí a téměř 1 000 000 Čechů i několikrát týdně. Powerbanky, elektronické cigarety, ale i mobilní telefony nebo notebooky. Každý cestující leteckou dopravou u sebe mívá v průměru 4 taková zařízení, jenže obsahují litiové baterie a ty podle britského leteckého úřadu představují největší riziko požáru na palubách letadel. Aerolinky proto zpřísňují pravidla a omezují například jejich počet.
0: Co se děje v regionu?
2: Volnější kapacity hlásí strážníci městské policie na Praze 9. V červenci a srpnu nemusí dohlížet na okolí škol a proto se více zaměří na místa, na která si obyvatelé v průběhu roku stěžují. Jde například o náměstí OSN, park Podviní, okolí hořejšího rybníka a nebo o výstupy a okolí stanice metra Prosek. Společně se strážníky budou hlídkovat také asistenti prevence kriminality. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Organizátoři Tour de France se připravují

0: A tropická vedra. Více ví sportovní redaktor Petr Plintovič.
1: Organizátoři slavného závodu jsou podle svého ředitele na tropické teploty připraveni a myslí se i na diváky u trati. K dispozici budou kšiltovky, plechovky s nápoji a balené vody. Tour de France začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně. Letošního ročníku se zúčastní tři Češi. Premiéru zažije Matyáš Vacek a Jakub Otruba. Pavel Bittner pojede tour po druhé.
2: Signál rádio počasí.
0: Během odpoledne bude převážně oblačno a zataženo. Vyskytne se občas déšť nebo přehánky a s výjimkou západu a severozápadu místy i bouřky, a to i silné. Odpoledne budou další, především na Moravě a ve Slezsku. Večer mají srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 31 stupňů. To byly zprávy a teď na Signál rádio hudba 80.
2: Signál rádio.
3: Tři minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do jeskyní a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
2: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Baltimora, teď s námi na Signál rádiu. Pamatujete si na Walkmana? Dnes má tenhle legendární přehrávač 47. narozeniny. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme jednem, který zcela změnil způsob poslechu hudby. Úvodní červencový roku 1979 totiž firma Sony uvedla pro japonský trh zařízení s názvem Walkman. Během prvních týdnů se osobního kazetového přehrávače prodalo více než 50 000 kusů. A kdy jste si vynesli svého premiérového Walkmana?

Posouváme se až na začátek milénia, jelikož 1. července roku 2000 vyskočila australská diva Kylie Minogue na hrot pořadí singlů za velkou louží. Na britských ostrovech pro ní Spinning Around znamenalo číslo 1 po dlouhých 11 letech a zařadila se tím mezi výsostnou trojici. Spolu s Madonou a U2 tam měli hitparádové zlato v 80-kové, 90-kové i 0. dekádě.

Dnešek zavíráme před 10 lety. To konečně třímala v ruce své řidičské oprávnění Lady Gaga. Předcházelo tomu několik neúspěšných pokusů. Tak pokud vaše ratolesti, nebo dokonce vy teď právě jezdíte v autoškole, přejeme vám, aby to taky klaplo.

0: Velká klasika z 80. Eric Astley. Podzemí, které vzniklo před miliony let, i na takové místo se budete moci podívat. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme skupina Aha, R.E.M. a nebo třeba taky kapela Team. Tak zůstaňte dál v naší společnosti.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 5 minut, 3:15, tady je Signál Rádio. Prázdniny jsou ve znamení výletu a na jeden takový nás teď pozve Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak dneska vás vezmu na výlet, na který se vám budou hodit určitě pevnější boty a možná to zní v těchto dnech divně, ale raději také teplejší oblečení. Zvu vás totiž do srdce českého krasu, do Koněpruských jeskyní, a to možná nevíte, také do největšího jeskyního systému v Čechách. Pokud se sem vydáte, tak budete mít možnost sestoupit do podzemí, které vzniklo před miliony let. Čekají tu na vás 3 poschodí plné úchvatných krápníků a uvidíte také slavné Koněpruské růžice. Aby toho nebylo málo, tak tu prozkoumáte i tajnou penězokazeckou dílnu z 15. století. Dozvíte se, jak se tady ve středověku tajně razily falešné mince. V jeskyních je stálá teplota kolem 10 stupňů, takže ideální místo na osvěžení v horkých dnech. Prohlídka trvá hodinu, dlouhá je 620 metrů a během ní zdoláme celkem 483 schodů. A pozor, pokud chcete ušetřit na vstupném, tak stačí s námi hrát naši hru Ano nebo ne a vyhrát si rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní. Více zjistíte u nás ve vysílání anebo také na našem webu. Tak hezký zážitek v jeskyni přeje Honza Navrátil.

0: Billy Joel, 3 minutky před 15. hodinou, hezké odpoledne přes Signal Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát za moment, třeba Joe Cocker, Nick Kamen nebo Falco. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signal Radio, doprava.
0: Hned 2 dopravní nehody vás potrápí na dálnici D1. Ta první je na příjezdu do Brna 193.

0: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Příjemné odpoledne, 15. hodina je tady na Signálu, pojďme na zprávy. A začínáme, ceny paliv, ty nejvyšší ve čtvrtek opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na maximálních 40 korun a 64 haléřů za litr. Cena nafty pak stoupne o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléřů. 4,25 miliardy korun dostal loni od koncernu Agrofert jeho dřívější majitel premiér Andrej Babiš. A to jako dividendu po zdanění. Premiér to řekl serveru iDnes.cz. Peníze dostal předtím, než kvůli zákonu o střetu zájmu letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Prezident Petr Pavel dnes potvrdil informaci o personálním obsazení delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na neoficiální společenskou večeři dostal pozvánku premiér Andrej Babiš a jedna další osoba. Tou by měla být jeho manželka. Prezident také řekl, že on by se večeře účastnil pouze v případě, že by měl přímé pozvání. A Český hydrometeorologický ústav dnes přešel na nový výstražný systém. Ten dosavadní byl založený na klimatologických měřítcích. Ten nový se ale soustředí už hlavně na dopady těchto nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů.
2: Co se děje v regionu?
3: Silničáři se v Praze pouští do jedné z nejnáročnějších stavebních akcí. Dnes totiž startuje obávaná rekonstrukce Kvelské ulice v severní části metropole a ta sebou přináší rozsáhlou změnu dopravního režimu. Po svedení dopravy do izolovaného koridoru se zítra ráno naplno rozběhnou samotné stavební práce. Pracovat se tady bude v režimu 24/7.
2: Sport.
3: Fotbalista Jakub Pešek předčasně skončil ve Zlíně a vrátil se do pražské Sparty. 33-letý bývalý český reprezentant ale už nebude v letenském klubu hrát nejvyšší soutěž. V třetí ligové rezervě bude dělat mentora trenérovi Luboši Loučkovi.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Venku je oblačno až polojasno, na mnoha místech se vyskytují přehánky a během odpoledne čekáme také silnější bouřky. Teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni, na Moravě i kolem 31 stupňů. V noci na zítřek bude oblačno s doznívajícím deštěm a s teplotami od 18 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší den bude s polojasnou oblohou, na východě počítejme s deštěm, vítr bude zítra foukat od severozápadu a nejvyšší denní teploty naměříme od 22 do 26 stupňů, na Moravě i kolem 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, za mikrofon se vrací Lukáš a nabízí další osmdesátky.
2: Signál Rádio.
4: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Michaela Jacksona. Hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nick Cayman, teď s námi na Signál rádiu. Filmový snímek, který prozradí, jak se George Michael dostal k vystoupení v Číně, míří do kin. Na Facebooku o tom informovala skupina Ven. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Robbie Williams minulý týden vyrazil na dlouho očekávané turné. Na některých místech odehraje solové koncerty, někde se postaví po bok dalších hvězd na letních festivalech. Třeba na začátku srpna, kdy se stane hlavní hvězdou bratislavského Lovestream festivalu. Duran Duran odehráli velkolepý koncert v Praze, kde představili kromě nových kousků i legendární hity. Kromě nadšení z českých fanoušků sdíleli na Instagramu taky video ze svých toulek Prahou. Vyrazili dokonce na plavbu po Vltavě, a to za zvuku nového singlu Free to Love. Koncerty naopak ruší Lionel Richie. Musel předčasně ukončit svůj koncert v Minnesotě, protože se mu neudělalo dobře. Na radu svého lékaře pak odložil další vystoupení. Od té doby jeho sociální sítě mlčí, ale pod příspěvky se objevily stovky podpůrných komentářů. A kapela Inexis láká na neobvyklý projekt. Taneční soubor v americkém Queenslandu totiž představil unikátní baletní show. Jejíž choreografii budou doprovázet právě songy Inexis. Přestože je vystoupení určené pro živé publikum, fanoušci v komentářích prosí o možnost zhlédnout jeho záznam online. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio.

0: velká hitovka z 80. let, Madonna Into the Groove. Čas se krátí, protože je polovina týdne, tak už vám zbývají jenom 2 dny vysoutěžit si u nás rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Rodinná vstupenka znamená 2 dospělí, 2 děti. A těch jeskyní je k výběru celkem 14, takže si vyberete jednu z těch, které jste ještě třeba nebyli, nebo která je vám nejbližší. Například Koněpruské, tady vidím Punkevní jeskyně, taky jeskyně Na Špičáku, zkrátka je toho opravdu hodně. Celý seznam najdete na našem webu Signál Radio. A teď důležitý způsob, jak si tuhle úžasnou rodinnou vstupenku můžete vysoutěžit. Úplně jednoduše. Třeba už zítra ráno v naší kvízové hře Ano nebo ne. Jirka Svoboda položí otázku a vy si můžete vybrat, jestli odpovíte ano nebo ne. Prostě 50 na 50. Když to trefíte, rodinná vstupenka je vaše. Budu držet palce.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Skupina Alphaville za 2 minuty, 3:15, čas, kdy studio Signál Rádia opanuje kolegyně Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Včera jsme to nakousli, takže sága, naše brněnská sága a příběh pokračuje.
1: Ano.
0: Slíbili jsme totiž, že ty prozradíš, co jezdíš tak často dělat do Brna. Mě by napadlo hned několik variant,
1: jo,
0: nebo možností, ale nechám to na tobě.
1: Tak popravdě vůbec nevím, co máš ty na mysli za několik variant, ale já tam jezdím zkoušet inscenaci.
0: Zkoušet inscenaci, ano. Výborně. Řekneš nám něco bližšího?
1: Určitě, zkoušíme Raduze a Mahulenu. Budeme to hrát v létě, takže kdyby kdokoliv chtěl navštívit naše představení, budeme hrát v Holštejně, na Holštejně, popravdě nevím, jak se to úplně skloňuje, je to jako vesnice třeba půl hoďky za Brnem a budeme v takovém. Jako já nevím, co to přesně je.
0: Jaký se amfiteátr?
1: Ne, vůbec ne, my to hrajeme v přírodě, jmenuje se to Velká dohoda a je to asi takový lezecký centrum, jsou tam skály, můžeš tam jít prostě jako si zalíst, je tam nějaká prostě taková ta zip-zap, jak se tomu říká, jak tam jezdíš ze zhora dolů, ale tak či tak prostě budeme hrát takhle mezi skálama.
0: No ale počkej, hraješ Mahulenu ten?
1: Ne, já nehraju Mahulenu,
0: ne?
1: Já hraju její ségru.
0: Hraješ její sestru.
1: Která je zlá.
0: Takže tam tě můžou posluchači Signál Rádia vidět.
1: Ano.
0: A to je dobrá dohoda.
1: Jo, myslím si, že to bude hezký.
0: Budeme držet palce, kdy je plánovaná premiéra.
1: Hele, budeme to hrát od 6. do 9. srpna, 3 dny za sebou.
0: Wow. No tak jo, tak jste to slyšeli, doražte Terku podpořit, udělejte si čas. No a Terka Veselá s vámi bude dál na Signál Rádiu. Já se loučím, mějte se krásně a těším se zítra v 11. Ahoj.

0: Hit All Night Long nám na Signal Rádio zaspíval jedinečný Lionel Richie a připravil tak krásně půdu Honzovi Navrátilovi, který už za pár minutek donese nové zprávy ze světa. Po nich osmdesátky v podání Roxette, UB40 nebo INXS.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ještě ale rychle nakoukneme na silnice. S první nehodou počítejte v ulici Černokostelecká ve směru na Europark, kde havarovala dvě osobní auta. Přesuneme se na Pražský okruh ve směru na D1. Tady se střetla naopak dvě nákladní auta na 21. kilometru. A potom samotná D1 hlásí nehodu tří osobních aut na 27. kilometru ve směru na Brno a neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 16. hodinou na Signálu, pojďme na zprávy a začínáme je počasím. Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí tak vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem. Provoz se má podle zprávy železnic obnovit kolem 20. hodiny. Schodek státního rozpočtu se na konci června dostal na 183,6 miliardy korun. Stát překročil polovinu plánovaného deficitu. Meziročně se zvýšil o více než 31 miliard korun. Sněmovna schválila navrhované zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna zákona o zahraniční službě je součástí širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. A sněmovna také schválila zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských a tajemníky městských a obecních úřadů, a to podle návrhu poslanců koalice.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město se pustí do optimalizace světelného osvětlení. Ta spočívá v instalaci mechanických clon do zdrojů světla, které se nachází v kovem opletené kouli z mléčného skla. Světlo z nich svítí do všech směrů a ruší tak obyvatele domů. Po pilotním vyzkoušení během léta se na podzim počítá s plošnou instalací. Dodejme, že městským architektům a památkářům případné úpravy svítidel nevadí.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Serena Williamsová si při návratu do Wimbledonu po 4 letech podvrtla v úvodní dvouhře pravé koleno. 44-letá tenisová legenda, která v All England Clubu nestačila na Australanku Maju Jointovou, to oznámila prostřednictvím své agentky. Stále ale věří, že si na londýnské

0: právě zahraje i čtyřhru se svojí sestrou Vínas, do které dostala stejně jako pro dvouhru od pořadatelů divokou kartu.
1: Signál Rádio počasí.
0: Venku je stále oblačno, na mnoha místech se vyskytují přehánky a během odpoledne počítáme i se silnějšími bouřkami. Nejvyšší teploty měříme od 20 do 25 stupňů Celsia, na Moravě i kolem 30. V noci na zítřek bude obloha oblačná s doznívajícím deštěm a s teplotami od 18 do 13 stupňů. Zítřejší den nabídne polojasnou oblohu, na východě ještě s deštěm a nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 22 a 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 16 hodin. Vracíme se k 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásný, konečně deštivý den všem posluchačům Signál Rádia. My jsme se tady vyměnili s kolegou Lukášem Frélichem, takže vás moc zdraví, Terka Veselá. Ale hudba se samozřejmě nemění, 80. zůstávají. A proto si už teď budete moct vychutnat hity od Roxette, UB40 a Chrissy Hynde a Annie Lennox. Mějte pohodovou středu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Annie Lennox vám zpříjemnila první červencový den. Dva měsíce letních prázdnin započaly a vy po tuhle dobu budete moci každý pátek vyrazit na noční prohlídky gotického kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Odborníci ze zdejšího muzea vás seznámí s historií památky i neobvyklými nástěnými malbami s dosud neobjasněnými motivy. Mluvčí muzea Marcela Kozlová k tomu říká.
1: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
0: Během prohlídek bude možné nahlédnout také do běžně nepřístupných míst. Kapacita prohlídek je ale omezená a proto organizátoři doporučují zakoupit si vstupenky předem online nebo na pokladnách muzea Jindřichohradecka.

0: Ladíte vlny Signál Rádia, na kterých se už dnes večer svezete i s kolegou Martinem Hovorkou a jeho parádními signály světových hitparád. Ty vás dnes vezmou opravdu na cestu kolem světa a nabídnou žebříček 10 největších hitů z června roku 1981. A kromě toho pro vás Martin má připravené i zajímavé historky o kapele Human League nebo Belindě Carlisle. Tak si tuhle nefalšovanou osmdesátkovou jízdu nenechte ujít už dnes ve 21 hodin.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

7 minut po půl páté se tedy signál rádia a zmizel hlas Dalibora Jandy. Už za 2 minuty se v něm ale objeví hlas Eltona Johna, Blondie nebo Chrise Isaaca.

0: Za 3:05 ideální čas na to zjistit, jestli jsou nějaké komplikace na silnicích. Poté si mikrofon převezme kolega Honza Navrátil, který pro vás má čerstvé zprávy. A potom mikrofon už pošle dál Rodu Stewartovi, Jezu a Queenům. Prostě osmdesátkám.
1: Signál rádio doprava.
0: Na nehodu autobusu a osobního auta narazíte v ulici Nádražní na Smíchově, kde momentálně zasahují záchranné složky, takže tady projíždějte s vyšší opatrností. Přesuneme se do ulice Evropská na Praze 6, kde havárie osobního auta uzavřela levý jízdní pruh ve směru na letiště a kde se teďkon tvoří kolona. Neprůjezdný levý jízdní pruh je i na 45. kilometru D5 ve směru na Prahu a jako poslední zamíříme na D1 ve směru na Ostravu, kde je nehoda dvou osobáků na 196. kilometru. Buďte na mokrých silnicích opravdu opatrní a mějte šťastné cesty se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné středeční odpoledne, 17. hodina je tady. Od muziky pojďme na chvilku za zprávami. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Uvedlo to ministerstvo financí. Původní emisní plán byl přitom 20 miliard. Premiér Andrej Babiš nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem k summitu Severoatlantické aliance, protože vláda splnila všechna nařízení ústavního soudu. Uvedl to v dopise, který odeslal prezidentovi republiky. Za první rok, kdy je možné doručení řidičského průkazu na výdejní místo nebo boxu, toho využilo téměř 78 tisíc lidí. To je přes 43% lidí, kteří podali žádost elektronicky. Ostatní si došli vyzvednout doklad na úřad. Celkem bylo od loňského do letošního 1. července podáno 852 199 žádostí o řidičský průkaz. Z nich bylo podáno elektronicky zhruba 21%. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka k tomu říká.
2: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny, tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské jižní město se nejspíš dočká nového volnočasového areálu. První studie na využití pozemků u křižovatky ulic Mírového hnutí a k Horkám vznikla už v roce 2018. Před 2 lety prošla modernizací, aby se areál přizpůsobil dnešním trendům. Aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci. Do konce letošního roku by mohlo být na světě také stavební povolení.
0: Sport.
1: Turnajová desítka Karolína Muchová prošla ve Wimbledonu do 3. kola. Číňanku Chang Shuai porazila 6-3 a 6-2 a narazí na Tajku Mananchayu Savankevovou. A světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska ve 2. kole tenisového Wimbledonu porazila 6-1 a 7-6 Američanku McCartney Kesslerovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále oblačno, na mnoha místech se stále vyskytují přehánky a teploty měříme kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná s doznívajícím deštěm a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Zítřejší, tedy čtvrteční den, nám nabídne polojasnou oblohu, na východě počítejme s deštěm. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Na Moravě bude tepleji i kolem 29. Tolik zprávy a Honza Navrátil, pokračuje Terka.
0: Signál Rádio.
3: Hodiny ukazují 5:03. Máme před sebou krásné odpoledne plné 80kové hudby na Signál Rádio. S vámi je stále Terka Veselá. A jestli jedete na dovolenou a nemáte koho poprosit, aby vám zaléval květiny u vás doma, tak to vůbec nevadí, protože za chviličku pro vás budu mít tip na to, jak si doma vytvoříte jednoduchý zavlažovací systém sami. Tak u toho buďte s námi a teď už jezu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si opravdu ty nejzlatější osmdesátky Signál Rádia. A já předpokládám, že asi moc dobře znáte ten pocit, když se vrátíte z dovolené a doma se na vás smutně koukají úplně zvadlé a suché květiny. Ano, bohužel to není jen tak, sami to chudáci nezvládnou. A proto jsem pro vás našla tip, jak jim tu dovolenou taky trochu zpříjemnit. Je to opravdu jednoduché, protože jediné, co potřebujete k tomu, aby to květiny přežily, je petlahev. Tu naplníte vodou, do víčka uděláte dírku a dnem nahoru ji postavíte do hlíny. Kytičky už si pak sami budou brát vody, kolik potřebují a vy se nemusíte bát, že by se na vás doma nikdo netěšil. Tak tenhle fígl zkuste, snad díky němu budete mít třeba i o starost méně a my pokračujeme.

0: Magické léto máme na Signál Rádio díky Lucce Bílé, ale svoje kouzlo budou mít i hity od Marka Almonda a Gina Pitneyho, Česnýho Hawkse nebo Madony. Tak se na ně počkejte.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Královna popu nám odpoledne obohatila hitem Papa Don't Preach a dostala nás akorát do chvíle, kdy společně oprášíme magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní kazeta má na sobě jméno kapely Big Fun, což je britská popová kapela známá především tím, že vytváří taneční a velmi energické covery známých písniček. I náš dnešní hit z pásky bude cover a tím je single Blame It on the Boogie, původně jenom Boogie od skupiny The Jacksons. Big Fun svoji cover vydali v roce 1989 a velmi rychle se stal jejich nejúspěšnějším singlem. Jejich verze zachovává původní disco groove, ale posouvá ho právě do našich osmdesátek. Tak snad se vám ta verze bude líbit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

Signál Rádio jsme se dostali k 18. hodině. Ta sebou přinese poslední dopravu a zprávy Honzy Navrátila. A pak už to na vás budou čekat osmdesátky od Jennifer Rush, Soul Sister nebo Boney M.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký středeční podvečer s 18. hodinou je čas na zprávy. Vítejte a začínáme je počasím. V Beskydech se právě teď vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku, varuje Český hydrometeorologický ústav. Do dnešního poledne nahlásili lidé po bouřkách už 3000 škod za téměř 175 milionů korun. Většinu způsobily kroupy. Nejvyšší ceny paliv zítra opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na maximálních 40 korun a 64 haléřů za litr. Cena nafty stoupne o 13 haléřů na 36 korun a 74 haléřů za litr. Nejkratší film letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude mít 4 minuty. Nejdelší pak trvá přes 3 hodiny. Celkem diváci na festivalu uvidí 137 celovečerních filmů. Na jeden večer se promítání vrátí také do Mariánských lázní. Právě tam filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. Pokračuje výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Při prvním ročníku Karlovského festivalu v roce 1946 ten princip uvádění filmů, který bylo tehdy během 14 dnů 14, tedy jeden film každý den, byl takový, že premiéra proběhla v Mariánských lázních, v lázeňském domě Kasino a repríza druhý den v Karlových Varech, tudíž Mariánské lázně byly vedle Karlových Varů tím velmi zásadním městem.
1: Se silnými bouřkami se potýká nejen Česko, ale celá Evropa. Nad Bodamským jezerem u německého břehu se vytvořilo tornádo. V Rakousku si bouřky vyžádaly jednoho mrtvého a ve Švýcarsku vedly k velkému sesuvu půdy.
0: Co se děje v regionu?
1: Už čtvrtou sezónu je legendární koupaliště Džbán veřejnosti uzavřené. Vlastník areálu tvrdí, že je v havarijním stavu a dříve investice spojoval s požadovanou změnou územního plánu. Nyní tvrdí, že výstavbu v této lokalitě nechystá. Lidé se i tak nekoupou a houfně podepisují petici. V ní odmítají jakoukoliv výstavbu a současně požadují návrat pláže do veřejného vlastnictví.
0: Sport.
1: Obhájce titulu a první hráč světa Ital Jannik Sinner ve druhém kole Wimbledonu porazil 7-6, 7-6 a 6-4 portugalského tenistu Borgese. A Nymburk opouští bývalý basketbalový reprezentant Matěj Svoboda. 29-letý rodák z Ostravy rozvázal s mistrovským klubem smlouvu z rodinných důvodů a bude hrát za Opavu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, na mnoha místech se vyskytují přehánky, silné bouřky jsou právě teď na severu Moravy. Teploty měříme kolem 25 stupňů. V noci na zítřek bude oblačno s doznívajícím deštěm a s teplotami od 18 do 13 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, na východě počítejme s deštěm. Vítr zítra zafouká od severozápadu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni Celsia. Tolik zprávy na Signálu ve středu s datem 1. července. Hezký zbytek dnes naší muzikou, kterou nabízí Terka, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Honzo, děkujeme za dnešní zprávy. Já vás moc vítám v nové hodině toho nejlepšího z 80. let. Už to na mě svítí Jennifer Rush a The Power of Love, ale není jediná, kdo se na vás těší, protože připravený je tu pro vás i Jirka Svoboda a zajímavá výročí z 1. červencového dne. Tak si nic z toho nenechte ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm si dlouho očekávané deštivé léto užíváte s těmi nejlepšími osmdesátkami. Už za chvíli zazní Boney M. nebo Patrick Swayze z Wendy Fraser, ale předtím si ještě slovo převezme kolega Jirka Svoboda.
1: Posloucháte Signál Radio. Je 1. července a v roce 2006 to byl den, kdy mohli homosexuální páry v Česku poprvé uzavřít registrované partnerství. Mám tady pro vás i další dnešní výročí. Stroj času už se roztáčí.
2: Signály z minulosti.
1: Tento den začal v roce 2006 v České republice platit silniční zákon s bodovým systémem pro hodnocení dopravních přestupků. V roce 1996 jsme propadli mobilům. Eurotel spustil v Česku první tuzemskou síť mobilních telefonů standardu GSM. V roce 1986 začaly po Praze jezdit nejdelší tramvaje, kloubové tříčlánkové s délkou 30 metrů. V roce 1933 byly zpřístupněny punkevní jeskyně v Moravském Krasu. A v tento den v roce 1842 začaly v pražském Klementinu signalizovat poledne červeným praporkem.

0: Tears for Fears a Sowing the Seeds of Love, to vám hrálo Signal Radio. A jako další v řadě je Sandra, Ugly Kid Joe a Friends Girl. Tak ti už za okamžik.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kousek Francie nám na Signal Radio přinesla French Girl, už chybí jenom ta bageta, ale teď se vydáme do chladného podzemí s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Cíl výletu se na mapě nachází mezi městy Železný Brod, Semily a Vysoké nad Jizerou. Vchod do boskovské dolomitové jeskyně je 1 kilometr severně od stejnojmenné obce. Je to nejrozsáhlejší jeskyní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně mají od roku 1999 status národní kulturní památky. Oproti jiným lokalitám ji neobjevili pravěcí lidé, ale až těžba vápence v nedalekém lomu v roce 1947. Doposud je znám přes kilometr chodeb. Přístupných veřejností je jen 350 metrů s pohybem po 300 schodů. V létě vás schladí stabilní teplota 7,5 stupně nad nulou. A protože jsou přístupné celoročně, tak v mrazivých dnech se zase můžete dole ohřát. Je tu velké parkoviště, ale dá se dorazit i vlakem a autobusem. A vzhledem k tomu, že je to podhůří Krkonoš, tak výlet na motorce po stoupajících serpentínách stojí za to. Naši výhru do jeskyní můžete uplatnit i zde. Z Boskova zdraví Luboš Dvořák.

0: Že tipů na přírodní koupání není rozhodně nikdy dost. Tak buďte i nadále na tom nejlepším signálu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

jste na vlnách Signál Rádia a jestli jste stejně jako Pointer Sisters v hitu I'm So Excited nadšení, že je dneska konečně deštivo, tak nejste rozhodně sami. Ale brzy se má opět oteplit a bude zase příležitost k tomu se jet někam vykoupat. A protože není nadpřírodní koupaliště, pojďme si říct, kde byste se v Česku mohli vykoupat alespoň trochu v soukromí a ne někde, kde je hlava na hlavě. Jestli chcete k osvěžení přidat i blahodárné účinky pro vaše zdraví, tak kousek od Chomutova je Kamencové jezero. Je to prý taková česká verze Mrtvého moře, a to včetně minerálů, které jsou prospěšné pro naší pokožku. A protože je voda přirozeně kyselá, nenajdete tam ryby, synice ani vodní řasy, což věřím, že pro některé může být velkým lákadlem. Koupání skoro jako u moře najdete ale i na Třeboňsku ve Veselských pískovnách. Čeká tam na vás 5 jezer uprostřed lesa, písčité pláže, čistá voda, ale i možnost zahrát si například volejbal, dát si limču u stánku nebo zalézt na tajnou plážičku a mít klid. Tak pokud bydlíte někde v okolí nebo máte chuť na výlet, určitě tato dvě místa zajeďte vyzkoušet. A já doufám, že to bude stát stejně za to jako hit od Faith No More.

0: Na Signál Rádio jsme za 80kami vyrazili i k nám do Česka. Už za chvíli nás ale bude čekat dlouhá cesta do Bangkoku s Murrayheadem, tak se můžete na noc v Bangkoku těšit. Ale to i na to, že se budete moci zapojit do vytváření playlistu a nechat si zahrát nějakou písničku na přání. Pokud je tedy nějaký hit, který vám nebo někomu jinému zlepší večer, jakmile uslyšíte výzvu na Signály pro radost, volejte na číslo 910 260 910.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Na Signál Rádio to přišli zkontrolovat krotitelé duchu, dostali nás do pár minut před 7:45, což je zároveň čas, kdy se nám do studia dovolala posluchačka Petra.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Petra, slyšíme se.
2: No, slyšíme se.
0: Tady já vás zdravím.
2: Taky moc zdravím.
0: Tak co vám dneska zahrajeme?
2: Já bych chtěla nechat zahrát tu písničku, na které jsme se dohodli. A to je Překvapení a bylo by to pro syna Martinka, že se mu tady ta písnička moc líbí.
0: Mm-hmm, dobře, takže nemám to teda prozrazovat, bude to překvápko.
2: Jo, to bude překvápko.
0: Tak jo, tak já to teda už za chviličku odkliknu a moc děkujeme, že jste nám zavolali a přeju hezký večer.
2: Jo, mám taky.
0: Naschle.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Já vám přeju pěkný večer a schválně začnu s otázkou, jestli si troufnete říct, v jakém roce spatřil světlo světa Walkman. Já prozradím jenom to, že to bylo právě 1. července, ale další informace přenechám Lukymu Bláhovi, který pro vás za pár minut chystá signály hudební minulosti. Do té doby OMD, Phil Collins a Diana Ross.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio nás provázel hlas Diany Ross, ale teď už to bude hlas kolegy Lukáše Bláhy.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme jednem, který zcela změnil způsob poslechu hudby. Úvodní červencový roku 1979 totiž firma Sony uvedla pro japonský trh zařízení s názvem Walkman. Během prvních týdnů se osobního kazetového přehrávače prodalo více než 50 000 kusů. A kdy jste si vynesli svého premiérového Walkmana?

Posouváme se až na začátek milénia, jelikož 1. července roku 2000 vyskočila australská diva Kylie Minogue na hrot pořadí singlů za velkou louží. Na britských ostrovech pro ní Spinning Round znamenalo číslo 1 po dlouhých 11 letech a zařadila se tím mezi výsostnou trojici. Spolu s Madonou a U2 tam měli hitparádové zlato v 80-kové, 90-kové i 0. dekádě.

Dnešek zavíráme před 10 lety. To konečně třímala v ruce své řidičské oprávnění Lady Gaga. Předcházelo tomu několik neúspěšných pokusů. Tak pokud vaše ratolesti, nebo dokonce vy teď právě jezdíte v autoškole, přejeme vám, aby to taky klaplo.

0: Na Signál Rádio si užíváte osmdesátkové léto a přestože dnes je opravdu příjemně, vedra nás ještě čekají a rozhodně není nad to se za tropického dne schladit v příjemném stínu a nebo nejlépe v jeskyni. Výlet do nějakého českého podzemí může být nezapomenutelným dobrodružstvím a my pro vás tento týden máme soutěž, ve které je možné získat rodinné vstupné do několika jeskyní v celém Česku. Stačí poslouchat ranní vysílání Jirky Svobody, dovolat se do studia a zodpovědět na otázku odpovědí ano nebo ne. Když všechno klapne, rodinné vstupné pro dva dospělé a až tři děti je vaše. Tak držíme palce a pokud vás zajímá, na jaké jeskyně se vstupenka vztahuje nebo cokoliv dalšího, všechno najdete na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 9:04, čas, který není daleko od chvíle, kdy se 80kové jízdy ujme kolega Martin Hovorka, který pro vás má další díl Signálu světových hitparád. Ty vás dneska vezmou opravdu na cestu kolem světa a nabídnou žebříček 10 největších hitů z června roku 1981. Tak už za chvíli v 9 hodin si to nenechte ujít, ale pro dnešek už se s vámi loučí Terka Veselá. Já se na vás budu moc těšit zase zítra a vy zatím mějte pohodový večer.

0: Radio. To nejlepší z 80. let. Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Hezky dobrý večer, tady je Signál Radio, kde jsou osmdesátky jako doma a pro tento okamžik s vámi také Martin Hovorka. A já vím, že máte rádi různé kvízy, hádanky a tak dále, tím pádem já tu dnešní hodinku odstartuji takovými třemi indíciemi, schválně, jestli podle nich uhádnete, do jakého roku se Signály světových hitparád vydáme dnes večer. Takže přátelé, hledáme rok, kdy svět poprvé poznal Indiana Jonese. Na trůn britské monarchie v tomto hledaném roce poprvé vstoupil novomanželský pár Prince Charles a Diana Spencer po jejich slavné velkolepé veselce. No a pokud stále ještě nevíte a tápete, tak teď už bude úplně jasno, protože v tomto našem dnešním roce začala vysílat hudební televizní stanice MTV. Takže jaký je to rok? 1981, jdeme na něj!
0: Signál Radio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Jakých 10 hitů bodovalo na týden přesně před 45 lety, tedy na konci června roku 1981? Na tuto otázku vám odpovíme během této hodiny. Stačí poslouchat Signál Radio. Dobrý večer!

0: Desátá nejoblíbenější písnička na týden přesně před 45 lety po celém světě. To byly Rolling Stones a pecka Start Me Up. Hrajeme si 10 největších hitů tak, jak bodovali celosvětově v červnu roku 1981. To je náplň dnešního dílu signálu světových hitparád. A víte, co je zajímavé? Že ta písnička Start Me Up měla původně znít jako reggae skladba. Stouni skutečně během nahrávání zkoušeli tu písničku nahrát v takovém jako pomalejším tempu, v pomalém reggae rytmu, ale nebylo to ono, tak to nakonec zrychlili a vznikla z toho klasická stounovka, klasická rocková verze a la Stouni. A právě písnička Start Me Up se stala jedním z největších hitů v 80. letech od kapely Rolling Stones. Co je zajímavé, tak i po mnoha letech tato písnička vydělala skupině Rolling Stones, protože firma Microsoft si tuto skladbu vybrala pro reklamní kampaň, když uváděli na trh Windows 95. A za to kapela Rolling Stones dostala miliony dolarů. Rok 1981, to je náš dnešní středobod. A přátelé, v tomto roce se narodila třeba Britney Spears, popová hvězda 90. let. Stejně tak je ročník 81 i Justin Timberlake, nebo výrazná soulová zpěvačka Amy Winehouse, i modelka a mediální celebrita Paris Hilton. To je všechno 81. ročník, stejně jako jeden z nejlepších tenistů historie Roger Federer. Takže přátelé, těm všem bychom mohli popřát jen to nejlepší k 45. narozeninám, které letos buď to oslavili, nebo teprve ještě oslaví. A jak jinak popřát, nežli písní? A já bych tady měl jeden opravdový hit, který je starý jako oni, a to je píseň Happy Birthday, která spadá právě do roku 1981. Stevie Wonder ji natočil před 45 lety.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Okamžik při poslechu Signál rádia, slavíte nějaké narozeniny, máte nějakou oslavu, tak tomu dotyčnému oslavenci za nás, za Signál rádio, popřejte všechno nejlepší. No a přátelé, já bych chtěl říct důležitou věc. Toto je píseň Stevieho Wondera a to rozhodně není píseň, která by vznikla jako oslavná píseň. Stevie Wonder ji napsal jako součást kampaně za uznání narozenin Martina Luthera Kinga Juniora jako státního svátku ve Spojených státech. Ta písnička se stala jistou hymnou celého hnutí za tuto věc. No a o pár let později byl skutečně schválen federální svátek Martin Luther King Jr. Day. No, takže se to podařilo, celá tato idea Stevieho Wondera. Zajímavý je, že se dodnes tato písnička hraje na narozeninových oslavách, přestože původně měla silný politický a společenský význam. Tak pojďme to teďka trošku odlehčit. Dáme si de facto dětskou písničku. Tady je německé trio. Aha. Německá skupina, která si říká Trio, a píseň, která vznikla regulérně na dětském refrénu. Da, da, da.

dá. Není to asi úplně o zpěvu. Já si umím představit sám sebe jako moderátora nějaké velké akce. Tak si myslím, že i třeba tuto píseň bych tam zvládl jako moderátor odprezentovat. To je asi tak nejvíc, na co bych si troufnul, ale já si myslím, že to přesně proto bylo dělaný, tady ta písnička. Já jsem vám ji zahrál, protože i ona patřila do toho nejlepšího z měsíce června roku 1981, co se objevilo v hudebních žebříčcích. Byť se ta písnička neumístila vysoko, ale své místo ve světové pop music rozhodně měla tato německá kapela Trio. My jsme si teď lehce odskočili z našeho dnešního žebříčku, ale každopádně stále jsme v roce 1981. A teď se vracíme k osmému místu, kde se umístila britská skupina Modern Romance. A ta se zapsala tím, že odstartovala takovou módní vlnu latinsko-amerických rytmů v britském popu. Kombinace diska, popu a salzy v době, kdy to bylo v mainstreamu ještě poměrně neobvyklé. Takže everybody salsa, pojďme tančit. S vámi

10 největších světových hitů června roku 1981 vám dnes pouštíme na Signál rádiu. Tady jsou signály světových hitparád a toto bylo 8. místo před 45 lety. Modern Romance, kapela, která byla známá svým extravagantním stylem vystupování a oblékání. To byly samé barevné obleky, speciální choreografie a energie na pódiu. Ta z nich dělala typickou party kapelu začátku 80. let. No ale nebylo to pouze o tanečních písničkách, tenkrát před prázdninami v 81. roce, protože bylo to i období, kdy se líbily také ploužáky a já bych tady jeden měl, opravdu nádherný, ten patří mezi nejkrásnější ploužáky všech dob. Diana Ross a Lionel Richie. Signál Radio vám posílá písničku Endless Love. Hezký večer.

0: Představte si, že tato skladba strávila dokonce 9 týdnů na prvním místě americké hitparády Billboard a stala se nejúspěšnějším singlem kariéry Diany Ross. Endless Love. Lionel Richie tuto skladbu psal speciálně pro Dianu Ross, ale nebyl si jistý, jestli má zpívat s ní. Nicméně producenti filmu Endless Love, pro který byla skladba psána, tak trvali na duetu a měli pravdu, že tahleta písnička to je hřiště pro dvě osoby. A neumím si tam představit někoho jiného, nežli právě Lionela Richieho a Dianu Ross. Takže za námi jeden z nejkrásnějších duetů všech dob, dokonce i svatební hymna 80. let, taky označovaná právě tato píseň, já ještě jednou řeknu ten název, Endless Love. No a po Dianě Ross a Lionelu Richiemu, což bylo 7. místo, zase trošku odskočíme od našeho žebříčku, ale nebojte, vrátíme se do něho za okamžik, protože když jsme tu měli tuto úžasnou zpěvačku, tak navážeme dalším úžasným ženským hlasem. A to je Belinda Carlisle. Jenomže 81. rok, to je na Belindu Carlisle ještě moc brzy, protože v tu dobu ona byla součástí dívčí rockové kapely The Go-Go's. Tam ona opravdu skvěle excelovala a v 81. roce, v tom našem dnešním roce, vydali Go-Go's svoji první desku. A já jsem si říkal, že písničky od Belindy Carlisle známe všichni skvěle, ale my vlastně jako nevíme, nebo si to třeba nevybavujeme, jak zněla Belinda Carlisle v dívčí kapele, když byla součástí kapely, tak já vám teď pustím jejich největší hit z 81. roku, Our Lips Are Sealed. Tak přátelé, takhle zní americká rocková dívčí kapela Go-Go's, jejíž součástí je i Belinda Carlisle.
1: Signály světových hitparád 80. let.

0: Pokud se bojíte, že třeba někdy na Mejdanu řeknete něco, co by vás později mohlo mrzet, třeba na nějakém firemním večírku, tak je dobré se držet hesla této písně. Naše rty jsou zapečetěné, our lips are sealed. To zpívala skupina Go Go's, jejíž součástí byla na začátku 80. let také Belinda Carlisle. A co je zajímavé, že Go Go's se staly první čistě ženskou kapelou, která si sama psala své písničky a dostala se s debutovou deskou na první místo americké hitparády. Prostě oni tam v tom hudebním showbiznisu to své místo měli na začátku 80. let. Tak to byly Go Go's a teď návrat do našeho dnešního žebříčku z června roku 1981.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: 10 největších hitů měsíce června před 45 lety. To tu dneska na Signál Rádiu máme. A to už je šesté místo. Electric Light Orchestra, neboli ELO.

0: Tato píseň v roce 1981 vznikla jako taková podsta starým rock'n'rollovým hitům Electric Light Orchestra a jejich skladba Hold On Tight. Tady jsou signály světových hitparád, hrajeme si 10 největších hitů tak, jak se umístili v hitparádových žebříčcích celosvětově, v celosvětovém měřítku před 45 lety, před prázdninami roku 1981. A za malý moment ještě top 5, ve které se dostane na 4 kapely a jednu zpěvačku. Počkejte si.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: A tady už je další klasika z 80. let. Tainted Love a Soft Cell.

Posloucháte Signál Radio a toto je jeden z nejprodávanějších britských singlů roku 1981 a také se rekordně dlouho držel v americké hitparádě Billboard Hot 100. V červnu 1980 celosvětově páté místo, to byly Soft Cell. A teďka mi došlo, jak je důležité vám pokaždé říkat, co nás bude čekat v signálech světových hitparád o týden později. V dalším díle, protože teďka během toho, co tady hrála písnička Tainted Love, tak se ozvala naše posluchačka Vlaďka s dotazem, zdali budeme hrát ten originál. A tím mě vlastně došlo, že někteří z vás se třeba celý týden těší na to, co já slíbím, že nás bude čekat až za týden. A já jsem tady přesně na tomto místě na Signál Rádiu slíbil před 7 dny, že až bude hrát písnička Tainted Love, takže vám pustím její originál, který je původně už z roku 1964 a naspívala ho Gloria Jones jako soulovou skladbu. No tak to si musíme dát. To si musíme pustit úplně celý. Ono to je kratičký, ono to má ani ne 2 minuty.

0: Toto je důkaz, že i v 80. letech se dělaly cover verze, ovšem tehdy to byly cover verze hitů, třeba dejme tomu z 60. let. Takže Tain It Love, už 64. rok, ovšem potom v 80. tomu dali ten správný kabát, ten, který je nám de facto blízký, Soft Cell. Jedeme dál. 10 největších hitů z celého světa, tak jak bodovali v hitparádě, a to v červnu roku 1981. Teď už čtvrté místo a skupina Human League.
1: Signály světových hitparád 80. let.

době, kdy Human League zpívali tuto písničku Love Action, tak kapela byla celá rozhádaná. No a ve chvíli, kdy písnička vycházela, kdy vyšel single, tak se všichni rozhádali a půlka původní kapely odešla. Prostě najednou se skupina rozpadla. No a ten Filip Oukey, který měl Human League pod palcem, tak narychlo hledal nové zpěvačky a čistě náhodou na ně narazil v klubu v Sheffieldu. Šel večer na diskotéku na drink a tam byly sympatický holky, který se tak jako pobrukovali u stolu vedle, když pili dvojku bílýho, taky oslovili, si by nechtěli být slavné a zpívat s ním v kapele. No tak pár lahvinek padlo a domluvili se. A evidentně to byl dobrý krok, protože všechno směřovalo k jejich slavnému albu Dare, které vyšlo o rok později a na kterém Human League zářili s písničkou, to budete úplně všichni znát, Don't You Want Me. Posloucháte signály světových hitparád, ještě tři největší hity června roku 1981 jsou před námi, ale teď klasický čas, kdy vás budu lákat na další díl, který nás bude čekat zase příště. Za 7 dnů se ho dočkáte v našem vysílání. Vždy v sobotu v 18 hodin je premiéra a repríza pak ve středu od 21. hodiny. No a nás to příští týden zavane do 82. roku. Budeme si hrát největší hity australského singlového žebříčku. A jedním z nich bude i hitovka Mickey, tedy hymna všech roztleskávaček.

0: Tato písnička se v originále jmenovala Kitty, ovšem ve chvíli, kdy přišla Tony Basil jako rozleskávačka, tak řekla, to musí mít jiný název, to se musí jmenovat Mickey. A jak řekla, tak se tak stalo. Více informací a další detaily a pikantérie okolo zpěvačky Tony Basil si řekneme za týden. V signálech se to vychytí parád. Budu se moc těšit, a to s písničkami a největšími hity letních měsíců roku 1982. Mrkneme se do australského singlového žebříčku. To jen tak na okraj. Teď ale ještě tři největší hity, které bodovaly v celosvětových hitparádách těsně před prázdninami roku 1981. Tak pojďme pěkně postupně. Třetí, druhé a první místo.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: A toto jsou první tóny hitů od skupiny ABBA. Písnička Lay All Your Love On Me vůbec nebyla zvažovaná jako single. Měla to být jedna z mnoha písniček na albu, ale protože si této písně všimli DJové a ti začali zařazovat do svých setů na diskotéky, tak kapele ABBA nezbývalo nic jiného, než tuto píseň vydat jako single, a udělali dobře, protože byl to mega hit. Lay All Your Love On Me a ABBA na Signál Rádiu.

0: stejné desky jako třeba písničky Super Trooper nebo The Winner Takes It All. Zkrátka rok 1980 a ABBA tehdy vydala desku Super Trooper, která dostala název podle toho obřího pódiového reflektoru, který se používal při velkých koncertních show, a jeho světla byla tak silná, že dokázala osvětlit celé arény. Tak proto název Super Trooper, nejenom název písničky, ale i celého alba, ze kterého vyšly postupně ty nejzásadnější singly, a teprve potom na velké přání DJů se objevila i v červnu 1980 skladba Lay All Your Love On Me, kterou jste měli právě teď možnost na Signál rádiu slyšet. A jedeme dál. Druhé místo celosvětového singlového žebříčku na týden přesně před 45 lety bodovala i skotská zpěvačka Aneka, a ta se tehdy ukázala se svým největším hitem. Takový one hit wonder to byl, taková jednohubka, a to Japanese Boy.
1: Signál rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Zpěvačka Aneka byla původně tradiční skotská folková zpěvačka, ale pak se najednou rozjela a vydala hit Japanese Boy, který rozdrtil všechny hitparádové žebříčky. Navíc ve videoklipu a na pódiu, když prezentovala tuto píseň, tak měla na sobě takový speciální japonský kostým. Přitom ta písnička neměla s Japonskem vůbec nic společného.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Ale Japoncům se to strašně líbilo a mnohokrát jí pozvali i samozřejmě do Japonska vystupovat kvůli jedný jediný písničce. Oni po ní chtěli, aby přijela, zaspívala ten jediný hit a zase odjela. Že jí zaplatí Mailand. Tak myslím, že i párka tam dokonce byla v Japonsku. Přátelé, rok 1981, ten tu máme dnes na Signál rádiu a zbývá si pustit největší hit měsíce června před 45 lety. Ale než tu písničku tady zmáčknu, než dám ten enter, tak si pojďme říct, že v 81. roce vznikla kapela Metallica. Také si svět oblíbil seriál Šmoulové, který debutoval na televizních obrazovkách v tomto roce. No a 81. rok přinesl také éru domácích počítačů. A u nás to nebylo, my jsme měli tušku a papír, ale ve světě tam to samozřejmě jelo. Počítače na doma, nejenom ve velkých firmách a společnostech. Takže přátelé, toliko rok 1981 a ta největší hitovka to byly Durani. Teď byli v Praze a i tahle skladba zazněla. Girls on Film. Videoklip, který je plný odvážných erotických scén. Takže tady jsou Durani, já jsem Martin Hovorka, přeju hezký večer a budu se na vás těšit na Signál rádiu zase za týden a to s dalším dílem Signálu světových hitparád.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.